online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Mixtures Bridge.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. První Beat Beat u nás. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Dobrý večer, máte vybráno?
2: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
1: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
3: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
4: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Na dovolených často zbytečně přicházíme o tisíce korun při obyčejných platbách kartou a výběrech z bankomatů. Pozor hlavně na dynamický převod měny, kdy terminál nebo bankomat nabídne přepočet na koruny, a to je vždy za nevýhodný kurz. Nevyplatí se ani výběry hotovosti, lepší jsou platby kartou, respektive mobilem nebo hodinkami. Je to potvrzené, věž Putna z říceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou světa.
5: Geodetické měření věže, která je kousek od Mladé Boleslavy, ukázalo náklon 7350 tisícin stupně. Sklon nechala boleslavská radnice změřit podle pravidel, které vyžaduje případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. O něm budou ještě radní jednat. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
4: Bosch představil nábojový motor pro elektrokola určený pro nenápadná městská kola. Systém Hubline má výkon 400 W a dojezd kolem 80 km. Součástí je ultratenká baterie integrovaná v rámu, díky které vypadají kola jako běžná jízdní. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat. Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
1: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Krásné nálezy.
4: Hlásí se vám Jaroslav Císař se 771. vydáním krásných nálezů, které jsou pod hlavičkou Letní roková všehochuť i šestou částí letošního prázdninového seriálu, ve kterém opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorií i hudebními styly.
3: Krásné nálezy Jaroslava Císaře každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do labirintu zámku Loučeň.
6: Ačkoliv je zámek u Nymburka historicky spjat s osvíceným rodem Turndaxisu, správa soukromého sídla připravuje program jiného historického ražení. Taxisové stáli u zradu poštovního systému, cukrovarnictví, rozmachu automobilismu a fotbalu. Taxisů příkop dodnes děsí žokeje v Pardubicích. Proti proudu času se Loučeň vydá programově do 5. století našeho věku, kdy na Germány se z východu tlačili Slované a na západě se mydlili s králem Artušem. Zámecký park s labirinty se promění v dějiště příběhu o bajném králi, Merlinovi, Lancelotovi, Morgane a dalších. Program je určený především rodinám s dětmi. Návštěvníci nebudou pouze sledovat připravené scénky, ale sami se zapojí do děje. Děti se stanou pomocníky krále Artuše a jeho družiny. Budou plnit úkoly v zámeckém parku a pomáhat při záchraně Kamletu před čarodejnicí. Rytíře kulatého stolu budou návštěvníci potkávat do konce prázdnin.
5: Budova finančního úřadu na nábřeží Kapitána Jaroše v Praze 7 se proměňuje ve filmové kulisy. Kvůli natáčení je uzavřen chodník u budovy a řidiči mají omezené parkování v ulici Na Ovčinách a na nábřeží. V místě se ode dneška do 24. srpna natáčí část amerického seriálu Birdwatcher. Jde o špionážní fantasy sérii. Odehrává se v době studené války. Chod finančního úřadu filmaři neomezí. Natáčení je naplánované na víkendové dny. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
3: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: Dobré ráno, víťáci. Je sobota 8. srpna roku 2026. Svátek má Soběslav a 7 minut po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a jak jste slyšeli, budeme si hrát muziku pouze a jen z britských ostrovů. Na tenhle víkend já se těším, protože to tam mám rád a snad třeba vám i o těch kapelách, o té muzice něco povím. Můžete samozřejmě psát i vy, jaký máte vy vztah k Velké Británii a k tamní muzice, ale jaký jiný než kladný, když velká část toho, co hrajeme třeba tady na Beatu, pochází právě odtud. No a řekněte sami, když se náš víkend jmenuje God Save the Beat, čím můžeme začít jiným než skladbou God Save the Queen z roku 1977, tak, jak ji nahráli ty rošťáci, ty kluci ušatý, kterých si říkali, nebo říkají dodnes, Sex Pistols.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God save the beat.
1: No a jestliže tu má znít po celý tematický víkend muzika z britských ostrovů, budeme jimi spolu s kapelami a muzikanty samozřejmě putovat křížem krážem a rázem se ocitáme v severozápadní Anglii v přímořském městě Blackpool a právě tam se roku 1967 sformovala dodnes fungující legenda jménem Jethro Tull. No a aby toho nebylo málo, založil zpěvák, flétnista, kytarista, hráč na mandolínu a skladatel Ian Anderson, který pro změnu pochází ze Skotska, kde se v roce 1947 narodil, čímž mě napadá, že má za prvé pozítří teď 10. srpna narozeniny a za druhé, že v příštím roce oslaví kulatou 80. No a vybírám skladbu Cross-Eyed Mary, která podle frontmana samotného vypráví příběh o nezletilé prostituující školačce Mary, která dává přednost společnosti starších mužů před svými vrstevníky.

0: Ne každý ocení pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: No, jak jsem slíbil, britské ostrovy procestujeme křížem krážem a kotvíme tak, ano, můžeme, hned jsme stále u moře, ve městě jménem Lowestoft, kde na přelomu milénia, tedy přesně v roce 2000, bratři Hawkinsovi, Justin a Dan, založili kapelu jménem The Darkness. Nápad založit skupinu vznikl v hlavě Dana, když jeho starší bratr na jednom takovém novoroční večírku zpíval karaoke písně Bohemian Rhapsody, to je od Queen. No a tím svým výkonem zcela ohromil všechny přítomné a byl tudíž jasný směr, jimž se bude tahle kapela ubírat. Pak ji definoval právě ten vysoký falzetový vokál a zvuk i image a kostýmy jako v dobách toho nejbližtivějšího glam roku. The Darkness vele úspěšně fungovaly do roku 2006, aby se pak v roce 2011 znovu obnovili, no a jak známo, fungují dodnes.

0: to nejlepší z britských ostrovů. God Save the Beat.
1: Ano, a teď se zase podíváme do Londýna, kde tedy hned na počátku 80. let vznikla přímo supergroup jménem Aisha. No a tady se to tedy těmi hvězdnými jmény jen hemží nebo hemžilo. Ne, oni vlastně stále hrají pod vedením Jeffa Downse, nebo znovu hrají, a je zajímavé, že tam v současnosti bubnuje třeba skvělý Virgil Donati. V té původní sestavě to byl ale samozřejmě Karl Palmer. I s ním jsme ho tady mohli vidět u nás, dokonce v té původní sestavě, kdy na kytaru hrál Steve Howe. A tedy taktéž zde byl vynikající zpěvák a také baskytarista, který bohužel před pár lety ve věku 67 let prohrál svůj dlouholetý boj s rakovinou. Jeho jméno je, a to už možná víte, John Wetton, a jestliže v minulosti bylo spojeno třeba i s kapelami King Crimson či Uriah Heep, u nás jsme ho právě mohli vidět s touhle supergroup, která tedy se jmenuje Aisha, čili Asie, no a právě od ní si teď dáme ten asi úplně největší hit z roku 1982, který vám určitě představovat nemusím.

0: to byly Rush na beatu, velká nádhera. No a protože sobota a konec hodiny, tak vám přečtu nějaké vaše pozvánky, které můžete samozřejmě i dnes klíďopíďo posílat na všechny známé kontakty. A tak tady mám třeba mailík, který má krásný předmět Piloti zvou do Opice. A píše se v něm: milí býťáci a rádio, pilot Jirka vás zve v sobotu 8.8. do Modré Opice na koncert pro Kaštánka. Od cca 20 hodin zahrají Bandila Grupa, Hookers a pilot Jirka z hosty. Klub otevřen už od 19 hodin, možná i dřívěji. Rock'n'roll forever pilotí. Ahoj všichni, už je další zpráva, jste zváni. No takhle, ahoj všichni jste zváni v sobotu od 15.30, tedy dnes, na muzikantské odpoledne do venkovních prostorů restaurace Atlantis v Ostrově. Zahrají Kufr, V5 a Monopol. Je to vzpomínka na odešlé kamarády muzikanty, kteří už mezi námi nejsou. Tohle nám poslal věrný býťák Vráťa. A býťačka, která se říká Francouzka, zase píše: kapela Hardmock zve všechny býťáky na 12. ročník Grillfestu v sobotu 8.8., tedy právě dnes, od 12 hodin do Šluknova. A kapela Hardmock zahraje od 18.30. Díky za zveřejnění, rádo se stalo.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna, tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Tak co jsi mi chtěl tak nutně říct? Nemůžu se dočkat.
3: Já jsem... Poslouchej, když vidím tvé oči, jsou hluboké jak vesmír. Mé srdce je z nich... To... Mé srdce je...
4: Ergo, copak já jsem nějaký básník? Šlo bys na pivo?
5: To je slovo chlapa.
6: Půl litry si vyzvedněte na beatu.
5: Máme klasiku s cejchem i třetinky.
6: Pro holky.
5: Půl litry beatu a další radosti najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
7: Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Pomalé nebo dokonce i stojící kolony na dálnicích často vznikají i bez nehody nebo překážky. Při hustém provozu stačí malé přibrždění jednoho řidiče, které se řetězově zesiluje a vytvoří takzvanou fantomovou zácpu. Jak tomu čelit? Plynulá jízda, dodržování odstupu a do budoucna i autonomní vozidla mohou podobné dopravní vlny výrazně omezit. Pivovar v Kostelci nad Černými lesy letos slaví 25 let od obnovy. Součástí je Národní muzeum pivovarnictví, majitelé loni získali dvě ceny, Patrimonium pro Futuro, a chtějí pokračovat v záchraně historických pivovarských technologií.
9: V Kostelci nad Černými lesy nyní pracují na přestavbě žentouru, chystají mimo jiné nové prohlídkové okruhy se smyslovou laboratoří. Pracuje se na obnově technologie mletí sladu a dojde k výstavbě sladovnického hvozdu typu Valach a pražírny. Chystají i obnovu historické kašny, dostavbu transmisní bednárny a požahovny. Že nevíte, co to znamená? Tak to vám průvodci rádi objasní. Černokostelecký pivovar vznikl v letech 1838 až 1841 a z tohoto období se ho dochovala zhruba polovina. Součástí novodobého areálu je vedle muzea také mini pivovar, restaurace a ubytování. Dej Bůh štěstí, přeje Luboš Dvořák.
8: WhatsApp nově umožní hlasové i videohovory přímo ve webovém prohlížeči bez instalace aplikace. Přibyla také možnost plynule přesouvat hovory mezi telefonem a počítačem nebo pracovat s PDF soubory přímo v chatu. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
7: Rádio Beat. Classic Rock.

0: klenoty z kolébky ropu.
1: Osm minut po deváté je tu stále spolu s vámi na rádiu Vít Jirka Rogl a my tu máme status quo, což je, jak známo, obrat pocházející z latiny, no a znamená stávající stav. Používá se zejména v diplomaci, no a v případě, kdy se příměří nebo ukončení bojů spojuje s tím, že obě strany se zavazují dodržovat právě status quo, to jest tedy co kdo má, tomu zůstává. Jinou možností je také status quo ante bellum, kde se vše navrací do stavu před válkou. No a právě status quo, nebo v tomto případě tedy pak, jak oni sami třeba na koncertech hezky po anglicku říkají status quo, to je, a to my všichni dobře víme, i název britské legendární kapely, založené již v roce 1962. Ano, kapely, jejíž hned dva členové jsou nositeli řádu britského impéria, od které si teď dáme jeden z jejich velkých hitů.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: King Crimson je britská, ano, to je pro nás o tomto víkendu důležité, rocková skupina založená v roce 1968 kytaristou Robertem Fripem a bubeníkem Michaelem Gilesem. Běžně bývá zařazována mezi zakládající skupiny toho progresivního roku a v její tvorbě se pak mísí vlivy nejrůznějších hudebních stylů a žánrů, jako jsou třeba jazz, vážná nebo experimentální hudba, psychedelický rock i heavy metal, nová vlna, hard rock či folk, a ačkoliv se nám tu jedná o kapelu založenou v Londýně, tak tuhle původně britskou skupinu tvořili pak od roku 1981. Jí tvořil, jak známo, mix hudebníků ze Spojeného království a také Spojených států amerických. No a my si dáme ale klasiku z té jejich slavné jedničky, To já mám totiž rád.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God save the beat.
1: No, mám tu něco, na co možná mnozí čekáte. Ano, mám tu muziku britských svít a vybral jsem takovou tu delší, nebo zkrátka původní nesinglovou verzi skladby Love is Like Oxygen. Má téměř 7 minut, je tam ještě jako její cancour proti tomu singlu, tak si to pěkně vychutnejte. No a tuhle muziku a tuhle kapelu jsem nevybral náhodou. Mám tu totiž lupení přímo do Mikulova, jo, kde Svít, tedy ta původní sestava Svít, ne ta původní, ta současná, takhle z původní je tam právě jenom jeden, ale nicméně hrají skvělé pánové a zahrají 15. srpna, tedy zanedlouho, což bych řekl, že je příští sobota dokonce, a to v Mikulově v amfiteátru pod Turoldem. Jako host tam zahraje náš precedens s Martinem Němcem, takže myslím, to bude tedy velká nádhera, takový vlastně dvojkoncert to bude pěkný. No a já tady mám na něj lupeny a dám je tomu, tedy kdo by mi řekl, aby to nebylo úplně jako zadarmo, jak se jmenoval původní zpěvák, ten, co je tam zpíval třeba i tuhle skladbu, kterou si poslechneme, a je to zakládající člen kapely, tak ten původní zpěvák by mě zajímal, když mi řeknete jeho jméno. Důležité je tedy zavolat mi na číslo 210 32 33 34, tak vám za to dám ty dva lupeny a tady už je muzika.

0: Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.
1: Na Radio Beat.
2: Lokaj, ohlašte své paní, že přišel Antonio Serutti.
3: Má smutek, nepřijímá.
2: Neříkej.

0: se moc. Olitý?
1: Ne, každý ocení pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
2: No a já tady mám na stole stále lupeny do Mikulova na svíty, tak si poslechneme, kdo byl ten šťastný. Ptal jsem se na jméno původního zpěváka právě téhle britské legendární kapely. Jirka, Radio Beat.
3: Tu je Ivanova z Banská Bystrica.
2: Ahoj, jak se máš v Bystrici?
3: Velmi dobré, až na ty velké horúčavy.
2: Velké horúčavy, a jak je těšíš?
3: No, riešim ich, že vetrám dom so všetkými otvormi, ktoré sa dajú. Dám si dobré pivko, samozrejme české, alebo Urpín.
2: Aha, no vidíš, my jsme na britských ostrovech, máš rád anglický pivo, nebo ne?
3: No, anglické pivo? No. Anglické pivo som nepil ešte poriadne, poviem tak.
2: Ja to práve mám rád a väčšinou vždycky říkají, že je bez pěny a tak, ale mne to nevadí, mne chutná, ale nicméně ty děláš dobře i s českým, to je jasná věc a ty určitě bys chtěl lupeny na ty svíty, viď?
3: No, presne.
2: Tak mi řekni, jak se jmenuje ten zpěvák teda.
3: No, ako ináč, ako Brian Connolly.
2: Ano, Brian Connolly, správně, máš tady dva lupeny. Já jenom pro osvětu teda doplním, že já jsem to třeba dřív nevěděl, ale že Brian Connolly, že ho porodila mamka, přičemž byl otec neznámý a nechala ho v nemocnici, ujali se ho vlastně cizí lidé, adoptivní rodiče, takže takovýhle měl osud a vidíš, jak slavný zpěvák se z něj stal. A ty mi řekni, koho vezmeš sebou do toho Mikulova.
3: No buď manželku, alebo syna.
2: Dobře, tak jo, hle, tak já si na tebe ještě napíšu kontakt, kam ti ty lístky pošleme, jo?
3: No.
2: A my pokračujeme přímo britským, anglickým gothic rockem, no a to v podání samotných The Sisters of Mercy.

0: Form, to byli Iron Maiden, ještě s Paulem Dianem, naprostá klasika na rádiu Beat. Já takhle v závěru hodiny shrnu a připomenu všechny ty kontakty přímo sem k nám do toho našeho krásného studia rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích, kde i dnes můžete posílat SMSky na číslo 720 001 222, telefonovat, případně tedy můžete mě pěkně do ouška, pokud máte něco na srdci, nebo pak bude třeba soutěž ještě o nějaké ty lupeny na svíty, to vám už můžu takhle dopředu slíbit, tak to taky na telefon 210 32 33 34, i když možná, že uděláme další kolo přes SMSky nebo přes mobilní apku, kterou můžete taktéž využít, a jinak tu máme také mail studio@radiobeat.cz a mám tu jednu pozvánku, kterou mi Slávek Jíša poslal tedy na moje soukromé telefonní číslo, ale to asi nevadí, já jsem ho přeposlal si tady na to naše a teď vám to přečtu. Slávek píše: dnes v sobotu 8.8. bude hrát polská legendární skupina SBB nebo SBB v Broumově v klubu Eden, a to od 20 hodin. Srdečně zve, Slávek Jíša.
1: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Radia Beat je v App Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
5: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal. Některé knihy od Base a tak trochu matematika.
6: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
7: 11.
6: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no, a teď počítej znovu.
5: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
8: 11 + 11.
5: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 + 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
9: Víkendový guláš Rádia Beat.
10: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Na hradě Rychomburg na Chrudimsku si následující 4 roky budou moci návštěvníci prohlédnout expozici nazvanou Alchymie planet. Představuje vývoj kosmu, hvězd a dalších těl s očima astrochemiků a astrobiologů. Podle Martina Feruse z Ústavu fyzikální chemie vznikl základ výstavy z velkoprostorových modelů planet. Pro Rychomburg byla rozšířena o mnoho dalších exponátů. Ve světě je ojedinělá svým pojetím, protože obvykle je vesmír prezentován očima astronomů, tedy fyziků.
11: Ale vesmír je taky z valné části tvořen chemií, protože ten mikrosvět a ty chemické přeměny je to, co vesmír tvoří, a to, co tvoří i nás, živé organismy. Ten život, protože my jsme takový obrovský chemický vesmír, v tom ještě větším a obrovském vesmíru, který je stejně komplexní jako my sami.
10: Výstava provází návštěvníky od samotného počátku vesmíru, tedy vznik první hmoty atomů a chemických prvků přes tvorbu prvních hvězd a formování planet až ke vzniku života. Ve Zlíně začaly jezdit vyhlídkové vlaky na ikonický železniční viadukt přes údolí Dyje, nejvyšší most svého druhu na Moravě. Cestujícím se naskytne jedinečný pohled na historické centrum města, památné hradiště svatého Hippolyta, Kraví horu, říční kaňon nebo Loutský klášter. Do konce srpna jezdí vlaky každý den. Odjezd ze Znojemského nádraží je vždy ve 14.05 a 16.05. V září pojedou 3x týdně, a to ve středu, v sobotu a v neděli. Čas odjezdu zůstane stejný. Jízdy jsou bezplatné a bez předchozí rezervace. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
9: Rádio Beat. Classic Rock.

0: To nejlepší z britských ostrovů. God save the beat.
1: 7:50 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat. Jirka Rogl, ano, my hrajeme muziku pouze tedy z britských ostrovů a z různých míst, trochu bude tedy už od rána cestujeme po mapě právě tam, tedy nejen po Anglii, ale už i ve Skotsku jsme byli a tak dále. Nicméně soutěžíme vlastně také o vstupenky na svíty do Mikulova, tak až řeknu teď nebo teraz, tak zase můžete volat, ale jinak můžete teda volat taky, ale nic nevyhrajete. No a zase tu mám takovou nějakou úplnou klasiku, ano, Deep Purple, to je taktéž britská legendární kapela, vybral jsem píseň takovou trošku možná méně frekventovanou, ale jednu z takových mých oblíbených, jmenuje se The Unwritten Law, tedy nepsaný zákon, a je z roku 1987, tak pokud jste ji snad někteří ještě neslyšeli, tak doufám, že se vám bude líbit stejně jako mě.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Hudební klenoty z kolébky roku.
1: No, teď tam trošku takhle zazněli Beatles, ano, a budeme právě s touhle kapelou pokračovat, kde jinde než v Liverpoolu, a tam máme nějakou tu Penny Lane, ano, to je Paul McCartney a vzpomínka na Liverpool, jeho dětství, na obyčejnou ulici, kterou Beatles proměnili v jednu z nejslavnějších adres té hudební historie. A krásné je, že zatímco McCartney viděl svůj Liverpool barevně a tak trochu pohádkově, John Lennon ve stejné době tedy se na ty své vzpomínky díval mnohem melancholičtěji. No a je, myslím, dobře známo, když jsme u téhle písně, že Penny Lane má i trochu kontroverzní historii. Dlouho se tvrdilo, že její název té ulice souvisí s Jamesem Pennym, liverpoolským obchodníkem a otrokářem z 18. století. Ovšem v roce 2020 Liverpoolské muzeum otrokářství po nějakém tom novém výzkumu uvedlo, že pro toto spojení neexistují žádné historické důkazy, takže James Penny otrokářem bez pochyby byl, ale ta slavná Penny Lane po něm podle dostupných důkazů prý pojmenovaná není. Přesný původ názvu vlastně dodnes není úplně jistý.

0: frekvencí.
1: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat. No a v rámci našeho přísně britského víkendu tu mám, ať se nám ty žánry i pěkně střídají, něco od zasloužilých a navíc dosud hrajících punkových legendárních The Stranglers. Mně jsou sympatičtí, že jejich vzory byly Ramones. No a když si vezmeme, že v roce 2014 tahle britská kapela zahájila předlouhé turné na počest výročí 40 let na scéně, vyjde nám, že tu jsou od roku 1974. Vzpomínám, že 20. dubna roku 2012 tahle slavná kapela vystoupila tady taky v pražském Rock Café. No a dost možná tam zazněla i tahle skladba, nebál bych se říct přímo hit jménem No More Heroes.

0: Britské ostrovy. God save the beat.
1: Já jsem se zrovna teď býťáci vzpomněl, jak hned z kraje 90. ve zcela tedy vyprodané a řádně patřičně upocené pražské Lucerně vystoupili Siouxsie and the Banshees. Já tu občas zmiňuju, že bych se rád bránil nadužívání slovíčka kultovní, no ale myslím, že v případě téhle partičky je rozhodně na místě, jen si vemte, jak se tahle původně punková skupina z Londýna, ano, to je pro nás dnes důležité, později stala jakousi ikonou a estetickým vzorem pozdějšího, vlastně i toho současného gotického roku, no a nemůžeme nezmínit to nejdůležitější, tedy nepřehlédnutelnou zpěvačku kapely Siouxsie Sioux, a tady je od zmíněných samozřejmě nějaká ta muzika, a to v podobě skladby takového zase velkého hitu jménem Spellbound.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Na dovolených často zbytečně přicházíme o tisíce korun při obyčejných platbách kartou a výběrech z bankomatu. Pozor hlavně na dynamický převod měny, kdy terminál nebo bankomat nabídne přepočet na koruny a to je vždy za nevýhodný kurz. Nevyplatí se ani výběry hotovosti, lepší jsou platby kartou, respektive mobilem nebo hodinkami. Je to potvrzené, věž Putna z říceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou světa.
2: Geodetické měření věže, která je kousek od Mladé Boleslavy, ukázalo náklon 7350 tisícin stupně. Sklon nechala boleslavská radnice změřit podle pravidel, které vyžaduje případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. O něm budou ještě radní jednat. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
1: Bosch představil nábojový motor pro elektrokola určený pro nenápadná městská kola. Systém Hubline má výkon 400 W a dojezd kolem 80 km. Součástí je ultratenká baterie integrovaná v rámu, díky které vypadají kola jako běžná jízdní. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: Ne každý ocení pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: 7:11 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a teď na úvod naší další společné hodiny si dáme Iron Maiden a skladbu Murders in the Remark, přičemž její název si Steve Harris vypůjčil od Edgara Allana Poe a jeho slavné detektivní povídky Vraždy v ulici Morgue. Jenže Iron Maiden si příběh trošku upravili, muž přichází v noci v Paříži k místu brutální vraždy, najde tam dvě mrtvé ženy a protože má na rukou krev a nedokáže se pořádně domluvit s francouzskými policisty, rázem je z něj hlavní podezřelý a tak začíná útěk před francouzskými četníky. Ano, tohle jsou Iron Maiden ještě před příchodem Bruce Dickinsona k mikrofonu, syrový, rychlý, no, taky mladý, že jo? A možná jste si všimli, že jsem neřekl, kdo to tu před tím Brucem Dickinsonem zpíval, čí hlas tu teď uslyšíme. Pokud byste někdo znal jeho jméno a zároveň se chtěl pěkně ve dvou vypravit přesně za týden v sobotu 15. do Mikulova na koncert rovněž britských svít do tedy Mikulova, jak jsem řekl, tak volejte na číslo 210 32 33 34.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: to nejlepší z britských ostrovů. God Save the Beat.
1: Ano, a nám tu mám na stole stále dva krásně voňavé a hlavně tedy volné zadarmo lupínky do Mikulova, kde v tamním amfiteátru v sobotu 15.8., tedy za týden, zahrají Svít. No a ptali jsme se tedy na Svíty, ale na prvního zpěváka, nebo on nebyl tedy úplně první, ale zpěváka Iron Maiden, který tam byl před Brucem Dickinsonem, tak si poslechneme, kdo to ví a kdo pojede do Mikulova. Jirka, Radio Beat?
2: No to snad není možný, Jirko. Neříkej mi, že jsem se poprvé v životě dovolal.
1: No a kde se nám to dovolal?
2: Jarda z Třebíče.
1: Jarda z Třebíče, jak se máte v Třebíči?
2: Takže to do Mikulova dneska nemám tak daleko. No hele, já jsem učitel, tak já mám teďka dovolenou, se říká.
1: Je takhle, to jsou ty dva důvody, takže proč se na to dal, na to povolání. Červenec a srpen, viď?
2: No člověče, nejsi daleko od pravdy, ale až takhle vyčuraný to nebylo. Ale já jako oba dva rodiče, moc celá rodina pracovala ve fabrice. Aha. My jsme bydleli na opačném konci Třebíče. Takže já jsem stával okolo pátý, jako malý dítě, když mě vozili do školky.
1: Je takhle, no.
2: A já z toho byl tak v prdeli, neskutečně, že já jsem věděl, že prostě musím hákovat někde, kde se všet nepíchá.
1: Jo. Hele, a to, co učíš?
2: No člověče, já jsem si vystudoval biologii, chemii pro střední školy a učím na základce hlavně počítače.
1: No tak
2: ale
1: to
2: už
1: je
2: jsem to učil spoustu.
1: A jak seš to, jak seš spokojený s dnešní novou generací?
2: Hele, baví mě učit, ale bohužel ty děti se tak výrazně změnily, že já už s nima nemám společnou řeč. Jako já, když je odkážu na film, chci jim na něm něco jakoby zdokladovat, jo, nebo připomenout, tak oni neznají filmy žádný.
1: Hmm.
2: To už je nezajímá. Prostě je to hrozně těžký si s nima najít něco, kde bych mohl na co navázat.
1: Tak no, na druhou stranu seš učitel, tak máš možnost je proto třeba zapálit, aspoň někoho.
2: Hele, to se mi kdysi povedlo, když PJ točil Pána prstenů, tak jsem přinutil půlku devátého ročníku, aby si to přečetla.
1: Hmm. Ať neutíkáme od tématu, ty jsi asi zavolal, že bys chtěl teda ty lístky, tak mě těkně, jak se jmenoval ten první zpěvák Iron Maiden, nebo ten, kterýho jsme slyšeli.
2: No, nedávno zesnulý Paul Di'Anno.
1: Ano, Paul Di'Anno. Takže to věděl prostě, takže máš dva lupeny, koho vezmeš
2: s
1: sebou.
2: Vidíš, já jsem úplně zapomněl, proč volám.
1: No, to nevadí, jak si pokecáme, je sobota, viď, o nic nejde. A koho vemeš s sebou teda, když to nemáš daleko?
2: Vezmu tatínka, my jsme tam už spolu byli před dvouma rokama na Slejdech,
1: jo,
2: to se mu hrozně líbilo a o Svítech mluvil taky, no tak pojedem.
1: A jsou tam precedence ještě, ty jsou teďka skvělý, mají výbornou zpěvačku, takže si to myslím, můžete, tak mi to prosím tě nepokládej, napíšu si na tebe kontakt, jo?
2: Díky.
1: Ano, Jeff Beck, potažmo Jeff Beck Group, to je další muzika našeho britského víkendu.

No a k fenoménům britské rockové a rozhodně tedy nejen rockové muziky patří bezesporu i festival Glastonbury, který je největším a jedním z nejdůležitějších hudebních festivalů na světě. Hostí proslulé světové muzikanty a kapely, koná se každý rok v anglickém městě Pilton a to již od roku 1970. Glastonbury se řadí mezi takové ty multižánrové festivaly a prostor je tu ponecháme divadlu, tanci nebo kabaretu. Vznik festivalu ovlivnila tehdejší éra hippies. První ročník se konal pod názvem Pilton Festival a navštívilo jej 1500 účastníků. Od té doby se přeci jenom festival vypracoval na jednu z nejdůležitějších hudebních akcí léta. No a vystoupili tam například Led Zeppelin, Oasis, Coldplay, Paul McCartney, David Bowie, New Order, The Smiths, Lou Reed, Beastie Boys, Bruce Springsteen, Rolling Stones, Metallica, Dolly Parton nebo U2 a na co musíme vzpomenout, na festival pravidelně jezdil náš kolega Vojtěch Lindauer a podával vždy telefonicky reporty přímo z místa tady do studia Rádia Beat. No a záměrně jsem v tom výčtu interpretů vynechal jak jinak než britské The Cure a právě ty si teď v rámci našeho tematického víkendu dáme.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: No a co by to bylo za takový britský víkend bez Pink Floyd, to uznáte sami, tahle kapela, tahle legenda byla založena taktéž v Londýně, a to již v roce 1965, takže v loni právě slavila krásné kulaté výročí. No a co bychom si tak asi mohli dát, přemýšlím, no tak já mám stále nejradši Dark Side of the Moon, to je taková deska, která nesmí chybět v žádné sbírce z pravého býťáka, pravého rockera. Říkalo se, což už teda nevím, jestli je dnes pravda, ale že každá domácnost ve Velké Británii tuhle desku vlastní, no a nevím tedy, jak vám býťáci, ale mě vždycky znovu a znovu během těch vypjatých pasáží v následující písni v podání úžasné Claire Tory v téhle skladbě The Great Gig in the Sky přeběhne mráz po zádech, je to zkrátka nesmrtelná záležitost a myslím, že za poslech stojí i pak ty různé živé nahrávky, kde se později ty vokalistky již všemožně střídaly. My si ale dáme ten originál tak, jak to bylo nahráno ve studiu Abbey Road.

schöner in der Früh.

0: Radio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
0: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Krásné nálezy.
5: Hlásí se vám Jaroslav Císař se 771. vydáním krásných nálezů, které jsou pod hlavičkou Letní roková všelchuť i šestou částí letošního prázdninového seriálu, ve kterém opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly.
4: Krásné nálezy Jaroslava Císaře každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do labirintu zámku Loučeň.
7: Ačkoliv je zámek Unimburka historicky spjat s osvíceným rodem Turndaxisů, správa soukromého sídla připravuje program jiného historického ražení. Taxisové stáli u zrodu poštovního systému, cukrovarnictví, rozmachu automobilismu a fotbalu. Taxisů příkop dodnes děsí žokeje v Pardubicích. Proti proudu času se Loučeň vydá programově do 5. století našeho věku, kdy na Germány se z východu tlačili Slované a na západě se mydlili s králem Artušem. Zámecký park s labirinty se promění v dějiště příběhu o Bajném králi, Merlinovi, Lancelotovi, Morgane a dalších. Program je určený především rodinám s dětmi. Návštěvníci nebudou pouze sledovat připravené scénky, ale sami se zapojí do děje. Děti se stanou pomocníky krále Artuše a jeho družiny. Budou plnit úkoly v zámeckém parku a pomáhat při záchraně Kamletu před čarodejnicí. Rytíře kulatého stolu budou návštěvníci potkávat do konce prázdnin.
6: Budova finančního úřadu na nábřeží kapitána Jaroše v Praze 7 se proměňuje ve filmové kulisy. Kvůli natáčení je uzavřen chodník u budovy a řidiči mají omezené parkování v ulici na Ovčinách a na nábřeží. V místě se ode dneška do 24. srpna natáčí část amerického seriálu Birdwatcher. Jde o špionážní fantasy sérii. Odehrává se v době studené války. Chod finančního úřadu filmaři neomezí. Natáčení je naplánované na víkendové dny. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God save the beat.
1: 7:17 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že máme sobotu 8. srpna roku 2026, svátek, že má Soběslav Sejk, jsem si vzpomněl na jméno dabéra a herce našeho. No a hrajeme tu muziku, jak jste slyšeli a jak víte, pouze z britských ostrovů, a to tak trochu, protože soutěžíme průběžně o vstupenky na legendární Svít, kteří zahrají již za týden 15. v Mikulově, jinak zahrají už i v pátek, tady vlastně v divadle Hibernia, na to bych málem zapomněl, takže Praha a Mikulov, to jsou ta místa, kde zahrají Svít. Nicméně já tady pročítám samozřejmě jako vždy vaše mailíky, vzkazy a vůbec postřehy, připomínky, také posíláte nějaké ty tipy na vaše oblíbené právě britské kapely. No a hned několikrát se tu vyskytlo jméno Dire Straits, ano, samozřejmě na tuhle kapelu, kterou založili v Londýně bratři Mark a David Knopflerovi, nemůžu zapomenout. No a já využívám toho, že mohu od těch, kterých kapel pustit vždy něco ze své, dejme tomu, oblíbené nebo nejoblíbenější nahrávky nebo alba, no a takovým mým nejmilejším je i díky tomu, že vyšlo u našeho Suprafonu, tak jsem si ho poslechl asi 1000krát, že jsem toho za stolik doma neměl tehdy. Tohle LPčko se jmenuje Love Our Gold, tedy Láska nad zlato, no a dáme si z něj právě tu titulní píseň.

Classic Rock. Classic Rock. Radio B.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: každý ocení pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: Hlbíťáci, následující informace vám jako rád přetlumočím, ale úplně se s ní tak jako vnitřně nestotožňuju. Britský albový žebříček totiž má docela čerstvě svého krále. Ano, právě teď v červenci bylo album What's the Story Morning Glory z roku 1995, to od Oasis, vyhlášeno nejúspěšnějším studiovým albem všech dob ve Velké Británii. Před nimi jsou jen dvě kompilace, Greatest Hits od Queen a Gold od skupiny ABBA, no ale mezi studiovými deskami Oasis přeskočili dokonce i Beatles a jsou tak bezkonkurenčně první. No tak si je zkrátka v rámci toho našeho víkendu dáme. No.

0: To nejlepší z britských ostrovů. God Save the Beat.
1: No, uznejte sami, že nám tady nemůže chybět ta úplně nejúžasnější, největší, nejzásadnější kapela snad všech rokových časů, a to jsou bezesporu Led Zeppelin. Ano, v Londýně vznikly v roce 1968. No a třeba, když budu mluvit za sebe, tak myslím, že ani jednu notu nenapsali špatně, že zkrátka všechno, co stvořili od toho prvního eponymního alba až po tu kodu, tedy takovou dodatečnou, tak tam není ani jedna nota navíc, všechno je přesně tak, jak má být. No a tak bychom mohli spolu s Led Zeppelin tedy vyhlásit další soutěž o vstupenky, ne bohužel na Led Zeppelin, ale na Svít, na jejich krajany, kteří zahrají již za týden v Mikulově v sobotu v tom Amfíku tam, takže další dvě vstupenky dám tomu a teď bych mohl to tedy pojmout tak. Vyjmenujte mi všechny čtyři členy Led Zeppelin. To je, myslím, pro býťáka snadné a dáváme si právě něco od nich, už to hraje.

0: hudební klenoty z kolébky roku.
1: No a zase tu máme na stole stále tedy dva krásně voňavé lupínky do Mikulova na britské svít, jak jinak než britské o tomto víkendu, tak si poslechneme, kdo je tím šťastlivcem. Jirka, Radio Beat.
2: Ahoj, Lukáš.
1: Ahoj, Lukáši, tak ty to umíš vyjmenovat všechny zeppeliny.
2: Ano.
1: Tak povídej.
2: Tak Robert Plant.
1: No.
2: Jimmy Page.
1: Ano.
2: John Paul Jones.
1: No.
2: A John Bohman.
1: John Bohman, jo. No, dobře, no, tak jo. A máš rád zeppeliny?
2: No, zeppeliny ano, ale spíše ty svíty poslouchám.
1: Spíše ty svíty, jak to budeš mít daleko do Mikulova?
2: No, z Brna pojedu.
1: Tak to je kousek, to máš kousíček. No dobře, a koho vemeš sebou?
2: Asi manželku, pochopitelně.
1: Tak doufám, že si to užijete a nepokládej mi to, napíšu si na tebe kontakt, jo?
2: Ano, děkuji, ahoj.
1: No a další britskou a rozhodně povinnou položkou toho našeho víkendu jsou samozřejmě Genesis a dáme si přímo titulní skladbu z jejich slavného alba Invisible Touch z roku 1986.

0: A Harley Davidson Blues nabíto, no já tu mám zase nějaké ty vaše pozvánky, které zcela správně posíláte na všechny ty naše kontakty, tedy na maily přes apku nebo také jako SMSky. Tak rád zase něco přečtu. Ahoj Býťáci, rád bych vás pozval na akci, která se koná v sobotu 8.8., tedy právě dnes, v Sokolovně ve Velkých Popovicích. Hrát bude rocková skupina Trafo a začínáme v 21 hodin. Je tady pouť a spousta atrakcí, tak se svezte na kolotoči a potom to přijďte roztočit s námi, díky, zve Aleš. Další pozvánka zní: dneska to v Markvartovicích pořádně rozjedeme. Čolek zve na 13. ročník Retro Rock Festivalu, nebo Retro Rock Karnevalu, takhle, vedle hřiště, a to od 18 hodin, to rozbalí Candle Sauce, Moon Park, Scorpions Revival a ACDS. Vstup je zdarma, tož doražte zaplatit a dobře se pobavit. Zdraví Zuzka. Ano, Zuzko, děkujeme. A ještě tady máme do třetice: zdravíme naše oblíbené rádio a prosíme o sdílení akce. Dnes, tedy v sobotu 8.8., zahraje táborská hardrocková parta Po přechodu od 20 hodin na oslavách 100 let od založení hasičů v Mokrém u Českých Budějovic. Srdečně zvou kapela a pořadatelé, díky. Rádo se stalo.
1: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: Včera byl hezký čas.
3: Včera neděle bylo.
4: Za týden bude zas.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
6: Hard and Heavy.
7: Klasika, novinky, rozhovor.
8: Zítra od 8 do půlnoci.
9: Za týden bude zas.
8: Na Beatu.
10: Víkendový guláš Rádia Beat.
11: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Pomalé nebo dokonce i stojící kolony na dálnicích často vznikají i bez nehody nebo překážky. Při hustém provozu stačí malé přibrždění jednoho řidiče, které se řetězově zesiluje a vytvoří takzvanou fantomovou zácpu. Jak tomu čelit? Plynulá jízda, dodržování odstupu a do budoucna i autonomní vozidla mohou podobné dopravní vlny výrazně omezit. Pivovar v Kostelci nad Černými lesy letos slaví 25 let od obnovy. Součástí je Národní muzeum pivovarnictví, majitelé loni získali dvě ceny, Patrimonium pro Futuro, a chtějí pokračovat v záchraně historických pivovarských technologií.
12: V Kostelci nad Černými lesy nyní pracují na přestavbě žentouru, chystají mimo jiné nové prohlídkové okruhy se smyslovou laboratoří. Pracuje se na obnově technologií mletí sladu a dojde k výstavbě sladovnického hvozdu typu valach a pražírny. Chystají i obnovu historické kašny, dostavbu transmisní bednárny a požahovny. Že nevíte, co to znamená? Tak to vám průvodci rádi objasní. Černokostelecký pivovar vznikl v letech 1838 až 1841 a z tohoto období se ho dochovala zhruba polovina. Součástí novodobého areálu je vedle muzea také mini pivovar, restaurace a ubytování. Dej Bůh štěstí, přeje Luboš Dvořák.
11: WhatsApp nově umožní hlasové i videohovory přímo ve webovém prohlížeči bez instalace aplikace. Přibyla také možnost plynule přesouvat hovory mezi telefonem a počítačem nebo pracovat s PDF soubory přímo v chatu. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: 7 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a my se v rámci toho našeho Big Beatového putování po britském království podíváme do Cardiffu, což je od roku 1955 hlavní město Walesu. Město samotné má přibližně 346 tisíc obyvatel, s dalšími přilehlými místy to pak čítá 479 tisíc, což z něj dělá 11. největší město ve Velké Británii. Protéká jim řeka Taff, která se zde vlévá do moře a už v roce 1967 zde vznikla později nadmíru populární kapela, která si dala jméno Budgie, což je zkrátka andulka. Budgie natočili 11 studiových alb, jednou zahráli i u nás a takovouhle parádní dělali muziku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God save the beat.
1: No a my stále putujeme po té Big Beatové mapě britských ostrovů a jukneme zase do Skotska. No, schválně, co vás napadne jako první skotská parta, jasně, Nazareth. Je zajímavý, když jsem byl na takovém tripu po Velké Británii, myslím, že 2017 nebo tak nějak, tak jsme bydleli u rodiny, přímo to byly Wallisovi, ano, jmenovali se stejně jako ten hrdina a oni neznali Nazareth. Představte si, to normálně tam poslouchali muziku, měli tam desky, CDčka, ale Nazareth vůbec neznali, což mi teda přišlo trošku divný, nicméně my je tady známe, ne na beatu, ale vy taky samozřejmě doma a možná ne každý ví, že velká část těch hitů téhle kapely není z jejich pera, tedy, že jsou to takzvané covery nebo předělávky a to včetně té s názvem My White Bicycle.

0: každý ocení pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: A jak tu tak průběžně koukám do té naší studiové pošty, do těch mailů, SMSek i vzkazů z mobilní apky, tak tady koukám Adéla v souvislosti s naším víkendovým tématem, vzpomíná na nedávný letní koncert svého, jak píše, Miláška, čili oblíbeného muzikanta na festivalu Metronom tady v Letňanech, a já musím hned uznat, že právě jeho muzika je pro tenhle náš britsko-ostrovní víkend v podstatě povinná, což myslím musíte uznat, protože se v tomto případě jedná o ten nádherný a tak trochu autobiografický kousek samotného Stinga. Ten, který v roce 1987 dostal jméno Englishman in New York.

0: z britských ostrovů. God Save the Beat.
1: No a než se vychutnáme další britský, v tomto případě opět londýnský hudební bombónek, už se s vámi pomalu rozloučím, protože další muziku z ostrovů vám už teď bude pouštět a lupeny na svíty do Mikulova rozdávat právě dorazivší Dan Kohout. Jirka Rogl tu spolu s vámi byl rád na beatu, no a ještě dodám, že následující skladba je zaprvé vzpomínkou na z londýnského Camdenu pocházející Amy Winehouse, a protože z jejího repertuáru je zkrátka tahle píseň, no a za druhé, takhle jí prostě letos nahráli Stouni, no a je to prostě pecka, tak ahoj zase zítra.

0: Guláš, Rádia Beat.
1: Hezký den vám u Guláše přeje Pepa Lábus. Na hradě Rychomburg na Chrudimsku si následující 4 roky budou moci návštěvníci prohlédnout expozici nazvanou Alchymie planet. Představuje vývoj kosmu, hvězd a dalších těl s očima astrochemiků a astrobiologů. Podle Martina Feruse z Ústavu fyzikální chemie vznikl základ výstavy z velkoprostorových modelů planet. Pro Rychomburg byla rozšířena o mnoho dalších exponátů. Ve světě je ojedinělá svým pojetím, protože obvykle je vesmír prezentován očima astronomů, tedy fyziků.
2: Ale vesmír je taky z valné části tvořen chemií. Protože ten mikrosvět a ty chemické přeměny je to, co vesmír tvoří a to, co tvoří i nás živé organismy. Ten život, protože my jsme takový obrovský chemický vesmír v tom ještě větším a obrovském vesmíru, který je stejně komplexní jako my sami.
1: Výstava provází návštěvníky od samotného počátku vesmíru, tedy vznik první hmoty atomů a chemických prvků přes tvorbu prvních hvězd a formování planet až ke vzniku života. Ve Zlíně začaly jezdit vyhlídkové vlaky na ikonický železniční viadukt přes údolí Dyje, nejvyšší most svého druhu na Moravě. Cestujícím se naskytne jedinečný pohled na historické centrum města, památné hradiště svatého Hippolyta, Kraví horu, říční kaňon nebo Loutský klášter. Do konce srpna jezdí vlaky každý den. Odjezd ze Znojemského nádraží je vždy ve 14.05 a 16.05. V září pojedou 3x týdně, a to ve středu, v sobotu a v neděli. Čas odjezdu zůstane stejný. Jízdy jsou bezplatné a bez předchozí rezervace. To je z Guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: hudební klenoty z kolébky roku.
1: Ano, kolébka roku, to znamená Velká Británie. Co si budeme povídat? Je 8 minut po 14. hodině. Od mikrofonu Rádia Bývá zdraví Dan Kout. No a pustíme se do dalších minut a hodin britského roku. Zároveň pro vás mám tři sady lístků na kapelu Sweet, což je legenda legend. Tady taky není vůbec sporu. Tedy třikrát dva lístky. Na číslo 210 32 33 34 prosím volejte, až když vás vyzvu. Volat mimo výzvu je zbytečný, je to jasný. Pojďme začít tedy další britskou kapelou, která vznikla v 70. tedy konkrétně v roce 1976 v Londýně. Ta kapela se jmenuje, protože funguje dodnes, Wire. Jak jsem říkal, od roku 1976 do 80. roku, pak 5 let pauza, 85 až 92 a od roku 1999 až do posud. První deska se jmenuje Pink Flag a vyšla v roce 1977. Zatím ta poslední vyšla v roce 2017 a jmenuje se Silver Lead. Kapela Wire tedy vznikla v Londýně 1976. Sestava se později dosti měnila. O tom prvním albu už jsem mluvil. Se stejným producentem natočili první desky s producentem, kterým byl Mike Thorn. Kapela vydala těch alb docela dost, když to spočítám, tak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, pokud se nemýlím, pokud jsem se zmýlil o jedno nebo dvě, tak se na mě nezlobte, ale to si stejně nikdo nebude pamatovat. V každém případě později následovalo dalších desek, když v roce 1999, kdy byla obnovena, vyšla první deska a později tedy následovaly další. V tom 99. to byla deska až Sand. V 99. se kapela dala dohromady a po čtyřech letech pak vyšlo album Sand v roce 2003 a pak následovali další šest alb. Tak, kapela si to rozložila pěkně takhle rovnoměrně a my si pustíme skladbu, která se jmenuje Mannequin. Je z roku 1977, tudíž z prvního alba Pink Flag. Wire.

Radio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: Za pár okamžiků si zahrajeme písničku, nebo se pustíme písničku Lady Starlight. Tedy budou hrát Svíti. Ta píseň z roku 1974, to jsou základní informace. Ale ta nejdůležitější, že při té příležitosti si zasoutěžíme o dva lupeny na koncert Svítů 15. srpna do amfiteátru v Mikulově. To můžete spojit krásně i s turistikou, cyklistickou turistikou, povinných sklípcích a jiných krásných místech. Znám to tam jak svý boty. Tak teď já už tedy zvednu telefon, kohože tam máme, nazdar.
2: Tomáš, ahoj.
1: Nazdar Tomáši, ta tvoje odpověď musí být do pěti, prosím tě, nějak si uprav telefon, já nechci, aby mě to pískalo do uší. Dej si to na hlavu, ať tam to nedělá různý zvuky, jo?
2: Ano.
1: Je to lepší? Tak, je to lepší. Tvoje odpověď musí být do 5 vteřin, protože ta otázka je velice jednoduchá, jo? To je pro tuto konkrétní otázku 5 vteřin. Budu počítat do 5 v duchu, abych tě neznervozňoval, když budu počítat nahlas, jo? Je to jasný. Tak,
2: ano.
1: Soustřeď se. Původním zpěvákem kapely Sweet byl Sean Connolly. Tuhle tu otázku už dal můj kolega Jirka Rogl, skotský zpěvák Brian Connolly, jo? A já se ptám, kdo je současným zpěvákem kapely Sweet. Počítám.
2: Andy Scott.
1: Andy Scott. Do 3 vteřin si odpověděl naprosto správně. Výborně, zůstaň mi na telefonu, ať se domluvíme. Díky za odpověď, měj se zatím a nezavěšuj. Tak, ahoj. A my si pustíme Lady Starlight, jak jsem slíbil, kapela Sweet.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God save the beat.
1: Queeny, to je britská parta, všichni víme, nemusím nějak zdůrazňovat. Připomenu, založena byla v roce 1970 v Londýně. V jejich původní sestavě byli Freddie Mercury, Brian May, John Deacon a Roger Taylor. Ani po smrti Freddieho Mercuryho, mě to teda dneska myslí, se kapela nerozpadla a v roce 1991 ani po odchodu Johna Deacona, basáka, který v roce 1997 odešel z kapely. S novým zpěvákem Paulem Rogersem hráli mezi lety 2005 až 2009 pod názvem Queen plus Paul Rogers. A v roce 2008, dokonce po 11 letech, ohlásili návrat do studia, kde nahráli nový album The Cosmos Rocks. Od roku 2011 hrajou se zpěvákem Adamem Lambertem pod názvem Queen plus Adam Lambert. Logicky tedy. Vrátím se ovšem do těch let působení s Paulem Rogersem, kdy v roce 2008 nahráli to již zmíněné album The Cosmos Rocks. A my si z tohle alba zahrajeme skladbu Cosmos Rockin'. Queen a Paul Rogers.

obraze sa pohnule. V běhu sklízíš ze šňur prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděný.

0: placení pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: Ano, na rádiu Beat, co si budeme povídat? The Trucks. Tenhle ten název určitě znáte, nejvíc je hraná a skladba od nich je skladba Wild Thing, divoška přeloženo do češtiny. Dále mezi jejich nejslavnější písně patří pecka With a Girl Like You a potom skladba Love Is All Around.

tu si za chvilinku zahrajeme. Všechny se prodaly v počtu přes 1 milion kusů a získaly zlatý desky. Teď mluvíme o singlech samozřejmě. No, kapela Trox má zajímavý osud, když to propojím s Beatles. Proč to propoju s Beatles? No, protože kapela vznikla v roce 1964. Beatles o 2 roky dřív, nebo o 3 možná, že jo? Ale zatímco Beatles skončili na konci 60. respektive na začátku 70. let, tak Trox se nakrátko rozpadli v roce 1969, ale ten samej rok se zase dali dohromady a fungují až do dnešních dnů. Samozřejmě v trošku jiném složení. Ale zase na druhou stranu, v těch 60. letech nedosáhli takového úspěchu jako fenomenální Beatles, co si budeme povídat. Jo? Ten genius členů Beatles byl tak silný, bouřlivý a jak to říct, až eruptivní, nebo já nevím, jak to mám nazvat, že se jakoby vyčerpali, ale oni se nevyčerpali. Oni se rozhádali, rozpadli a pokračovali dál, že jo. Tam pak nastala ta tragická smrt Johna Lennona. Chtěl bych slyšet písně Johna Lennona teď, v dnešní době, kdyby žil a kdyby ještě skládal. To bychom se dočkali nádherných věcí, si myslím. Tak, tolik jenom takovýto srovnání Trox a Beatles. V každém případě The Trox fungují dodnes a velký hity vyplodili. Skladba Love Is All Around, to je opravdu hit jako svině. Dočkal se několika cover verzí. Jedna z podle mě nejpovedenějších byla cover verze kapely Wet, Wet, Wet. Přitom kapela Wet, Wet, Wet je, nebo byla kapela, která spíš patřila do toho pop rocku, nebo možná popu úplně, ale udělali to kluci skvěle. My si ovšem zahrajeme ten originál od kapely The Trox. Love is all around. Láska je všude kolem nás, přátelé.

0: Radio Beat. Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštili své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
2: Včera neděle bylo. Za týden bude zas.
3: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
0: klasika, novinky, rozhovory.
4: Zítra od 8 do půlnoci.
2: Za týden bude
4: na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Na dovolených často zbytečně přicházíme o tisíce korun při obyčejných platbách kartou a výběrech z bankomatu. Pozor hlavně na dynamický převod měny, kdy terminál nebo bankomat nabídne přepočet na koruny a to je vždy za nevýhodný kurz. Nevyplatí se ani výběry hotovosti, lepší jsou platby kartou, respektive mobilem nebo hodinkami. Je to potvrzené, věž Putna z říceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou světa.
6: Geodetické měření věže, která je kousek od Mladé Boleslavy, ukázalo náklon 7350 tisícin stupně. Sklon nechala boleslavská radnice změřit podle pravidel, které vyžaduje případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. O něm budou ještě radní jednat. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
5: Bosch představil nábojový motor pro elektrokola určený pro nenápadná městská kola. Systém Hubline má výkon 400 W a dojezd kolem 80 km. Součástí je ultratenká baterie integrovaná v rámu, díky které vypadají kola jako běžná jízdní. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: To nejlepší z britských ostrovů. God save the beat.
1: Ano, jdeme do další hodinky, 15 hodin a 8 minut od mikrofonu Rádia Beat. Vás zdraví Dan Kohout. No a pojďme k další partičce, která patří k těm významným, nejslavnějším kapelám britský provenience. Je to kapela Black Sabbath, to je jasný. Byla to kapela, kterou v Birminghamu v roce 1968 založili slavní muzikanti, tedy Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler a Bill Ward. Často jsou uváděni jako průkopníci heavy metalu. No, víceméně dá se to tak pochopit, pojmout, je to pravda. Kapela pomohla definovat tenhle žánr hlavně těmi prvními deskami, prvními alby, prvními třemi alby, abych byl přesnější. Tedy album Black Sabbath z roku 1970, ze stejného roku Paranoid, a Master of Reality, rok 1971. Po Ozzyho odchodu v roce 1979 prošla tato parta několika změnami v sestavě, přičemž jediným stálým členem v cestě její historii, nebo v celé její historii, takhle bych to řekl, zůstal právě kytarista, geniální kytarista Tony Iommi. Tak pojďme do toho roku 1970. Evil Woman.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: hudební klenoty z kolébky roku.
1: Britská roková historie a pestrost je neuvěřitelně kreativní. Co si budeme povídat? Já vás teď představím další partu, která patří opravdu těm světovým raritám nebo legendám, možná řečeno, nebo obojí. Tu kapelu samozřejmě znáte. The Who. Kapela, která vznikla v roce 1964 a asi nejvýznamnější je jejich klasická sestava. Mezi lety tedy 1964 až 1978. Skládala se z Rogera Daltreyho, tak zpěvák, že jo, frontman, z kytaristy Petea Townsenda, to je takový guru téhle kapely, tak bych ho asi charakterizoval, z baskytaristy Johna Entwistla a šílenýho bubeníka Keitha Moona. Kapela je považována za jednu z nejvlivnějších, ani se nedivím, rockových kapel 20. století. A mezi její příspěvky k rockové hudbě patří podíl na vývoj sestav Marshall Stack. To jsou ty kombinace Marshallů do různých takových ty, jak se jim říká, zeď Marshallů, jak myslím, kaťáci zpívali, že jo, rudý oka Marshallů a tak dále, jak se sestavovali na pódiu ty kombinace těch beden a byla vytvořena opravdu taková Marshall Wall, kdy skutečně pak vznikaly neskutečný skvělý, nebo neskutečný skvělý sound rockový muziky. Co je zajímavý na Marshallech? Víte, jak to vzniklo, když už jsme u toho, co vlastně, kdo založil tuhle firmu a kdy? Marshall Amplification, to je slovo, je britská firma, společnost, která se zabývá vývojem a výrobou hudebních zesilovačů. No a tato firma patří mezi nejvýznamnější výrobce hudebních aparatur. No tak to víme, že jo? Marshall, no. Kdo měl Marshall a byl Bůh. První zesilovač zde vznikl v roce, a pozor, 1962. Já jsem starý jak reprák Marshall. To mě opravdu těší a jsem na to hrdý. Společnost byla založena, víte to? Já jsem to nevěděl. Taky muzikantem, bubeníkem Jimem Marshallem. Tolik k tomuto. No a právě kapela The Who využívala tuhle aparaturu, nejen ona samozřejmě, jo, ale ona se podílela i na těch experimentech zvukových s tímhle aparátem a tudíž se přičinila k tomu k propagaci samozřejmě Marshallu, ale i k vývoji toho fantastického zvuku. Jak říkám, kdo nemá Marshalla, nemůže rád Big Beat. Ne, to jsem řekl já svými slovy. Není to tak, existuje i spousta dalších skvělých lepráků. Co si budeme povídat? Tak, pojďme tedy ke kapele The Who. Já vám pustím skladbu z roku 1978. New Song.

0: Jezdí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: Co se týče rockové muziky, tak v Anglii, respektive v Británii, se hraje jakýkoliv styl, ale to už neplatí jenom pro Británii, to je pravda, to už platí i pro celý rockový svět, ale v těch 60. 70. letech to vznikalo právě v Británii. Taky punk samozřejmě. Tudíž nemůžu zapomenout na kapelu nebo opominout kapelu The Clash. To byla britská kapela punková, dá se říct, která vznikla, protože oni těch stylů vstřebávali víc, jo, proto to říkám. Vznikla v roce 1976 v Londýně. Jde o jednu z nejznámějších kapel první vlny britského punk roku v 70. letech. Označováni byli jako The Only Band That Matters, tedy jediná kapela, na který záleží, když to přeložím do češtiny. The Clash ve své muzice, a teď se vracím k těm mnoha stylům, který vytvořili hudbu kapely The Clash, tak ve své hudbě spojovali prvky reggae, funku, ska, rockabilly a proslavili se taky svými neobvykle živelnými koncerty. No. Byl to masakr, prostě punk, co si budeme povídat. Kapela taky přispěla k podobným příbuzným hnutím, jako je post-punk či nová vlna, new wave, že jo, který následovali posléze. Po většinu své kariéry tvořili Clash zpěvák a kytarista Joe Strummer, kytarista, solový kytarista a zpěvák Mick Jones, baskytarista Paul Simonon a nebo Simonon, jsem taky slyšel výslovnost jeho příjmení, a bubeník Nicky Topper Hedden. Tak, to byla ta základní a nejslavnější sestava kapely The Clash. Já mám The Clash hrozně rád, proto jsem rád taky, že vám můžu pustit jejich pecku, kde se přiznávají ke své identitě, by se dalo říct. Protože ta skladba se jmenuje We Are The Clash.

0: Klasický rok.
1: Klasický rok.
0: Rádio Beat.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav. V tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God Save the Beat.
1: Ano, God Save the Beat a další kapela, anglická kapela, tedy samozřejmě potažmo britská, která se jmenuje Modern English, tedy moderní angličtina, tak blbě přeloženo, jo. Je to novovlná postpunková kapela, která vznikla v roce 1979 v Colchesteru v Anglii. Nejvíc jsou známí jejich pecky I'm Out With You nebo Hands Across the Sea a další skladba, kterou jsem taky postřehl za celý svůj dlouhý život, Linked and Paper, anebo skladbu Rainbow's End, kterou vám za chvilinku pustím. Kapela se rozpadla v roce 1987, ale o dva roky později se znovu nastartovala, znovu stvořila a potom se opět rozpadla v roce 1991. Co se týče tedy jejich existence, tak tam těch rozpadů a znovu obnovení bylo vícero. V každém případě od roku 1995 fungují do současnosti. Modern English a skladba Rainbow's End.

0: Radio Beat. Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
1: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Padi vrchní, platím. Je, vy máte ale kukadlo.
5: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
0: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beat. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
4: malý piva, no ne.
0: Prostě Naděje Beat. V úterý od 7 večer na Beatu. Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák zavede do labirintu zámku Loučeň.
7: Ačkoliv je zámek Unimburka historicky spjat s osvíceným rodem Turntaxisu, správa soukromého sídla připravuje program jiného historického ražení. Taxisové stáli u zrodu poštovního systému, cukrovarnictví, rozmachu automobilismu a fotbalu. Taxisů příkop dodnes děsí žokeje v Pardubicích. Proti proudu času se Loučeň vydá programově do 5. století našeho věku, kdy na Germány se z východu tlačili Slované a na západě se mydlili s králem Artušem. Zámecký park s labirinty se promění v dějiště příběhu o Bajném králi, Merlinovi, Lancelotovi, Morgane a dalších. Program je určený především rodinám s dětmi. Návštěvníci nebudou pouze sledovat připravené scénky, ale sami se zapojí do děje. Děti se stanou pomocníky krále Artuše a jeho družiny. Budou plnit úkoly v zámeckém parku a pomáhat při záchraně Kamletu před čarodejnicí. Rytíře kulatého stolu budou návštěvníci potkávat do konce prázdnin.
6: Budova finančního úřadu na nábřeží kapitána Jaroše v Praze 7 se proměňuje ve filmové kulisy. Kvůli natáčení je uzavřen chodník u budovy a řidiči mají omezené parkování v ulici na Ovčinách a na nábřeží. V místě se ode dneška do 24. srpna natáčí část amerického seriálu Birdwatcher. Jde o špionážní fantasy sérii. Odehrává se v době studené války. Chod finančního úřadu filmaři neomezí. Natáčení je naplánované na víkendové dny. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: ocení pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: Společně s Joan Jett všichni milujeme rock and roll, to se shodneme. Veďte. Dan Kour vás zdraví v další hodince sobotního odpoledne britského roku. Je 16 hodin a 8 minut, mě to vychází přesně na minutu, jo, teď to sleduju, ten čas. No to je jedno, pojďme dál, přátelé, pojďme k další skvělý kapele, která patří zase k jiný stylový odnoži britského roku, a to je kapela Judas Priest. Už asi tušíte, jaký styl nebo žánr mám na mysli. No samozřejmě heavy metal, nebo heavy metal, jak říkáme my tady v Čechách. Judas Priest vznikli v roce 1969 v Birminghamu, prodali přes 50 milionů alb. Kurňa, to je skvělý. A jsou často řazeni mezi největší metalové kapely všech dob. Naprosto souhlasím. Navzdory takový ty inovativní a průkopnický práci v druhé polovině 70. let, já to přeložím do normální řeči, no prostě snažili se přinést nový prvky do toho Big Beatu, přinesli, který byly i průkopnický a pak jsou vlastně dodnes využívány ty jejich postupy, riffy a tak dále a tak dále, tak v těch 70. letech s tím úspěch neměli. Kapela se potýkala s takovou lhostejností s produkcí desek, to zná nedostatek reklamy na ty alba a tak dále. Takže velký komerční úspěch až do roku 1980 fakt nepřišel. Přátelé, bývá to tak. Ti průkopníci, novátoři, a nemusí být ani průkopníci a novátoři, prostě hrajou dobrou muziku a záleží na tom, jakou náladu má ten, který producent nebo ta veřejnost, která ty kapely má dostat někam nahoru, jakou náladu mají music manageri v jednotlivých rádích, jestli vás mají rádi, nemají rádi. To je prostě hrůzostrašný. Dřív to tak nebylo, ale vidíte, že i bylo v 70. letech. Dneska to je opravdu tuplem. To je jenom taková moje poznámka. Tak, ale v těch 80. letech Judas vydali album British Steel a to přineslo pozoruhodnou, neuvěřitelnou mainstreamovou pozornost. No prostě to album konečně někdo prosadil a dostalo se mezi lidi, teda k ušiskám posluchačů, a ti z toho alba byli nadšeni. Tím pádem to odpinklo Judas konečně do pozornosti široké veřejnosti, ale i té kritiky. Kritika je taky důležitá, buď vás ty kritici prostě utípnou, anebo vás vystřelí. Záleží taky asi na náladě kritiku. Nic. Pojďme tedy k albu, který mě se strašně líbí a který je takový jedno z těch ostřejších kapely Judas Priest, tedy album Painkiller. Já vím, že když mám tu náladu, strašně rád pouštím titulní skladbu, tak už se nebudu takhle opakovat, protože na tomhle albu jsou další výborné pecky, a které mě vždycky zvednou ze židle. Mnozí asi tušíte nebo víte, že já jsem v podstatě taková přecitlivělá romantická povaha, takže mám rád spíš ty kundarváče, teda pardon, ty oplodňováky, ale občas, když už mám plný zuby všech možných věcí, které se v té společnosti objevují, ať je to politika nebo nějaký ty pitomci, co tam jsou, a už jsem fakt jakoby napružený, a já nechci říkat to zprostý slovo, už jsem jich dneska řekl vícero, když jsem naštvaný, tak potřebuju si pustit něco, co mě dohustí, co mě dá energii a co mě potom pomůže dál přežívat tento svět. Takhle bych to řekl. A to je třeba písnička, která se jmenuje Hell Control. Judas Priest.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: najlepší z britských ostrovů. God Save the Beat.
1: Teď jedna píseň spíše pro dámy, hned vysvětlím. Faces, nebo i The Faces, britská rocková kapela, která vznikla z kapely Small Faces poté, kdy z ní odešel Steve Marriott do formace Humble Pie. Zbylí členové Small Faces, tedy Ronnie Lane, baskytarista, Ian McLagan, klavesák a Kenny Jones, bubeník, se spojili s bývalými členy kapely The Jeff Beck Group, Ronem Woodem, kytara, Rona Wooda známe samozřejmě ze Stonu, že jo, a Rodem Stewartem, zpěvákem. A začali vystupovat pod novým názvem Faces. No, ta kapela existuje dodnes, představte si, a současní členové z těch legendárních partiček, z kterých vznikla tato kapela, jsou Kenny Jones, Rod Stewart a Ron Wood, který se občas odskočí od Stonu právě ke kapele The Faces. Takovou asi nejvýraznější tváří toho nového seskupení, tedy kapely The Faces, je rozhodně Rod Stewart. To je taky takovej zvláštní romantik. Ty jeho cajdáky, oplodňováky, jsou opravdu geniální. Mě to nesmírně oslovuje. Ta jeho muzika a hlavně ten jeho zpěv. I ty cover verze, co udělal třeba Waltzing Matilda, když je to hodně předělaná skladba a další a další. A jak jsem před chvílí mluvil, že se potřebuju občas vybouřit s tím metalem Judas Priest třeba, tak v podstatě vlastní mi je do duše, když potřebuji relaxovat, tak jsou právě skladby nebo zpěv Roda Stewarta. Jo? No, jsem prostě takovej romantik, no dobře, no, tak občas jako je dobrý se k něčemu přiznat. Tak pojďme si pustit od kapely Faces s nádherným zpěvem Roda Stewarta velmi známou skladbu, přátelé, Sweet Lady Mary, rok 1971.

0: klenoty z kolébky roku.
1: No je na čase, přátelé, zase si zasportovat, tedy duševně zasportovat, tedy zasoutěžit o dva lístky na legendární britskou kapelu The Sweet na koncert 15. srpna letošního roku, to je jasný, který se koná v amfiteátru v Mikulově. V Mikulově jsem byl mnohokrát, jak jsem říkal, mám tento kraj rád, tento vinej kraj, Valtice, Mikulov a další přilehlé obce, Valticko-Lednický areál, na kolech povinných sklípcích, abych to takhle shrnul, ale v tom amfiku jsem fakt nebyl. Byl jsem v Mikulově na židovském hřbitově, ten je nádherný a patří opravdu k význačným památkám české kultury, ale, jak říkám, amfik neznám. Vy ho poznáte, tedy vy, kteří se dovoláte na číslo 210 32 33 34 a poskytnete mi správnou odpověď na moji poskytnutou otázku. Tak uvidíme. Tak už mi to tady brnká, zvedám telefon, kdo je tam, halo?
2: Čau, Ondra.
1: Nazdar, Ondro. Odkud jsi, odkud voláš?
2: Z Opavy.
1: Z Otavy?
2: Opava, Opava.
1: Opava, takže Severní Morava, jo, Slezsko teda, abych byl přesnější. Jednou jsem někomu řekl, nějakýmu Moravákovi ze Slezska, že je to Severní Morava a ten mě poslal teda takovým způsobem výškám, že oni, že vy tam nejste Moraváci, ale jste Slezané, tak jako jsem se rychle opravil. Dobře, ještě jedno jméno, prosím mě, řekni, já jsem... Tak počkej, tady musím tady típnout telefon svůj. Ještě jednou?
2: Ondřej.
1: Ondřej, tak Ondřej, prosím tě. Erika Kleptna, doufám, že znáš.
2: Erika Kleptna, ano.
1: Erika Kleptna, to je anglický bluesovej kytarista především, ale taky rockovej teda. Zpěvák, skladatel, považovaný za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších kytaristů všech dob. Clapton se dokonce umístil na druhém místě v seznamu 100 nejlepších kytaristů všech dob časopisu Rolling Stone a na čtvrtém místě v seznamu Top 50, tedy Top 50, kytaristů všech dob společnosti Gibson. To je značka kytary. V roce 2009 se stal taky pátým nejlepším hráčem na elektrickou kytaru podle ankety 10 nejlepších hráčů na elektrickou kytaru časopisu Time. To je hustý, že jo? Dobře, ano. Ale tím se zabývat nebudem. Prosím tě, Ondřej, já se tě ptám, s dvěma muzikantama, takhle to řeknu správně, založil, nejdřív vstoupil do kapely The Yardbirds, potom hrál ještě z Blue Bakers Johna Mayala, slavného bluesmana, no a po odchodu z Mayalovy skupiny sformoval trio Cream, ano, s jedním bubeníkem a baskytaristou. A já se tě ptám na jednoho z těch jeho kolegů týhletý super skupiny Cream. Ondřej, dáš to nebo ne?
2: Jack Bruce.
1: Výborně. A toho druhého bys taky věděl?
2: Beckham, nebo tak nějak.
1: Ano, Ginger.

No. Děkuji ti moc zatím. Čau, čau, čau. Ahoj. A my si pustíme Erika Clapna v takový ty rychlejší jakoby podobě. Není to to, nejsou to ty jeho srdcervoucí blues, nebo není to písnička, která patří do téhle kategorie, ale je to prostě spíš takový boogie nebo rock and roll. Higher Ground, rok 2003. Eric Clapton.

0: řídí se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: Tak to byl Olin, tedy Olin Neschleba a kapela ETC. Zdravím svého kamaráda Olina. No a pojďme zase do Británie k velice významné kapele. Kapele, kterou jsem odjakživa miloval. Tedy odjakživa. Od té doby, co jsem jí poznal, co jsem jí poprvé zaslechl. Kapela Yes. Kapela, která vznikla v Londýně v roce 1968 a během své kariéry měla tato parta celkem 20 stálých členů. To zní divně, víte, ale já vám to připomenu. Mezi její nejvýznamnější osobnosti patří zpěvák John Anderson, to je jasný, že? Basák, geniální baskytarista, přátelé. Chris Squire, zdravím do rokového nebe. Kytaristi Steve Howe a Trevor Rubin. Hudební bubeníci Bill Bruford a Alan White. A taky klávesáci a kurňa, to jsou jména Tony Kay nebo Rick Wakeman. Ježíš Maria, to je opravdu prvotřídní společnost, přátelé. Kapela, tak jak si během své kariéry zkoumala, prozkoumávala různý hudební styly a je často považována za průkopníky progresivního roku. S tím bych teda naprosto 100% souhlasil. Od února 2023 tvoří sestavu Yes, Howe, klávesák Jeff Downes, baskytarista Billy Sherwood, zpěvák John Davison a bubeník Jay Shellen. Ta sestava, ačkoliv některý jména možná neznáte a můžete si myslet, nebo se vám do hlavy trošku jakoby vreje, že to není ta slavná parta, která tvořila Yes, nechte se mýlit. Ty chlapy jsou opravdu vynikající muzikanti a nedělají jménu kapely Yes vůbec žádnou ostudu. Moje nejoblíbenější deska kapely, nebudu vám hrát písně nebo skladby z téhle desky, protože jsou dlouhý, tak moje nejoblíbenější deska je Close to the Edge, ale i další, ano. A proto vám pustím skladbu Hold On z roku 1983. Kapela Yes patří, přátelé, těm pilířům britský rockový scény, která patří mezi ty pilíře toho progresivního roku, chcete-li art roku. Tady jsou Yes. Hold On.

0: Radio Beat. Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
1: Kdo je na tom stejně nakupuje u nás?
0: Trika, pulitry, hrnky, cyklodresy a další výťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
1: klub.radiobeat.cz.
2: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna, Tři dvory u Kolína, www.symbolik.cz.
3: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
4: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
5: 11.
4: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
3: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo
1: 11 v 11.
3: A Martin vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Pondělí po 11. večer na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Pomalé nebo dokonce i stojící kolony na dálnicích často vznikají i bez nehody nebo překážky. Při hustém provozu stačí malé přibrždění jednoho řidiče, které se řetězově zesiluje a vytvoří takzvanou fantomovou zácpu. Jak tomu čelit? Plynulá jízda, dodržování odstupu a do budoucna i autonomní vozidla mohou podobné dopravní vlny výrazně omezit. Pivovar v Kostelci nad Černými lesy letos slaví 25 let od obnovy. Součástí je Národní muzeum pivovarnictví, majitelé loni získali dvě ceny, Patrimonium pro Futuro a chtějí pokračovat v záchraně historických pivovarských technologií.
7: V Kostelci nad Černými lesy nyní pracují na přestavbě žentouru, chystají mimo jiné nové prohlídkové okruhy se smyslovou laboratoří. Pracuje se na obnově technologie mletí sladu a dojde k výstavbě sladovnického hvozdu typu Valach a pražírny. Chystají i obnovu historické kašny, dostavbu transmisní bednárny a požahovny. Že nevíte, co to znamená? Tak to vám průvodci rádi objasní. Černokostelecký pivovar vznikl v letech 1838 až 1841 a z tohoto období se ho dochovala zhruba polovina. Součástí novodobého areálu je vedle muzea také mini pivovar, restaurace a ubytování. Dej Bůh štěstí přeje Luboš Dvořák.
6: WhatsApp nově umožní hlasové i videohovory přímo ve webovém prohlížeči bez instalace aplikace. Přibyla také možnost plynule přesouvat hovory mezi telefonem a počítačem nebo pracovat s PDF soubory přímo v chatu. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God save the beat.
1: Žití na útesu nebo žít na útesu, vyset na útesu, prostě život na pokraji útesu. Live on the Edge, kapela Aerosmith. Ale to jsme v Americe, Bostonu, pojďme zpátky do Británie. Iron Maiden, no tak samozřejmě nemůžu, i když jsme si je hráli jakoby mimo komentář, tak říkajíc, tak musíme je zařadit i do toho komentáře. Anglická kapela, která byla založena v Leightonu ve východním Londýně, to je čtvrtý nebo předměstí, v Londýně jsem nikdy nebyl, tak vám to řeknu přesně, v roce 1975. A založilý basák a hlavní autor téhle party Steve Harris. Ačkoliv v prvních letech kapely se sestavy měnily, po většinu historie této party sestavu tvořili právě Harris, Bruce Dickinson, bubeník Nico McBrain, kytaristi Dave Murray a Adrian Smith, ty jména znáte, a ještě samozřejmě Jenny Gers, nebo Jenny Gers, jak jsem taky postřehl, že se vyslovuje. Jako průkopnici nový vlny britského heavy metalu nebo britského heavy metalového hnutí, lépe řečeno, vydali Iron Maiden řadu britských a amerických platinových a zlatých alb. Včetně debutového alba z 80. let, dále potom Killers z roku 1981 a nebo slavný album The Number of the Beast z roku 1982. První album s Brucem Dickinsonem, který nahradil Paula Dianu jako hlavní zpěvák. Tolik k tomuto a teď my už se dostáváme k písni z roku 1988 In Infinity Dreams, Iron Maiden, jeden z pilířů britského roku.

0: pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: Ano, na rádiu Beat a já už vás vyzývám, abyste volali na číslo 210 32 33 34, protože dnes odpoledne tady mám poslední dva lupiny na koncert The Suite, který se koná tedy 14. srpna v Hybernii v Praze, ale já vás zvu, respektive vám poskytnu dva lupeny na datum 15. srpna 2026 do amfiteátru v Mikulově. Jak už jsem několikrát radil, propojte to s kolama, pokud jezdíte na kolech, nakonec ta Jižní Morava, tam nejsou žádný nějaký krpály, kde byste se totálně odrovnali, ale krásní rovinky a cestou jsou sklípky, přátelé, s výborným vínem. Tak, tolik k tomuto a teď už zvedám sluchadlo, kdo je tam? Haló, slyšíme se?
2: No čau, Honza.
1: Nazdar, Honzo. Tak, já se tě, nebo prosím tě, Honziku, především, jdi z té místnosti nebo se vypni rádio?
2: Já jsem v hospodě právě.
1: No tak jdi z hospody ven, protože jinak se s tebou nebudu povídat, jelikož ten kravál, který tam je ze všech stran, je velice obtěžující tedy pro mě, no, aspoň.
2: Už jdu bokem.
1: Dibokem, kde není slyšet hospoda. Ještě
2: moment,
1: víc.
2: Ještě moment, jo?
1: No, ještě víc. Jdi z hospody ven, prostě.
2: Ano.
1: Skvělý. Tak, už jsi z hospody venku.
2: Už je to lepší?
1: Jo, je to skvělý. Tak, prosím tě. Honza se říkal?
2: Ano, Honza.
1: Honza. Tak, Honziku, prosím tě. Hrajeme odvalísky na svíty. Svíty hrát nebudem, na svíty se ani ptát nebudu. Ale budu se ptát na další britskou legendu, tedy na kapelu Uriah Heep. Určitě znáš, že jo?
2: Ano.
1: Tak, vznikla, jenom to připomenu tobě, ale všem ostatním, vznikla v roce 1969 v Londýně. No a byla to kapela, která patří k průkopníkům progressive rocku, hard rocku, heavy metalu, jazzu dokonce. A dokonce i country, a ona to všechno dala dohromady, proto byla velice originální, abych to řekl takto. Jak vznikla ta kapela? Totiž jistý producent Gary Brown pozval jednoho klávesistu a kytaristu, ano, aby se připojil ke skupině Spice, která zrovna v té době podepsala kontrakt u jeho značky Bronze Records. No a aby dali dohromady kapelu, z který později tedy vznikla kapela Uriah Heep. Dokonce si s ní všichni dělali prdel, nebo srandu, teda promiň, že jsou to The Beach Boys heavy metalu, jo. Ale o to teď vůbec nejde. Aby ta kapela vznikla původně z kapely Spice a Gary Brown pozval toho klávesáka a kytaristu a skladatele, tak kdyby ho nepozval, kapela Uriah Heep by vlastně nevznikla. Jak se Honzo jmenuje, nebo jmenoval ten klávesák, kytarista, skladatel, frontman víceméně kapely Uriah Heep? Já ti napovím. Ken?
2: Jak ještě jednou?
1: Ken?
2: Ken? Ježišmarja, já to vším.
1: No, příjmení od H?
2: To je
1: výrazná postava kapely Uriah Heep, jako bezesporu.
2: Hensley?
1: No, kurňa, vidíš, že jsi to dal. No, Ken Hensley, fajn, bezvadný. Kdo ti poradil? Ty jsi vzpomněl, nebo tam někdo na tebe ulákal?
2: Přítelkyně.
1: No ty jo. Někdy ty přítelkyně jsou k něčemu dobrý, čověče. Aspoň spolu můžete jet do Mikulova na kapelu The Suite. No, pozdravuj přítelkyně, šikovná holka. A ty mi zůstaň na telefonu, nezavěšuj, musíme se domluvit. Ano?
2: Ano, díky.
1: Díky, čau, čau. No a my už pouštíme skladbu od Uriah Heep, The Golden Palace.

0: To nejlepší z britských ostrovů. God Save the Beat.
1: Další legenda britského roku dozněla, co? Legenda, velelegenda, Led Zeppelin, že jo? Nemusím nic vysvětlovat, ale pozor, pojďme se dostat ke kapele, která taky patří k těm velice zvláštním a vele originálním kapelám britské scény. Procol Harum. To byla britská kapela, která dosáhla největších úspěchů na konci 60. a během 70. tedy 70. let, myslím, že jo. Po rozpadu v roce 1977 ji muzikanti obnovili v roce 1991. Existovala až do úmrtí nebo smrti frontmana Garyho Brookera v únoru 2022. Kam můžeme žánrově zařadit Procol Harum? Do barokního roku, art roku, psychedelického roku, progressive roku, symphonic roku, blues roku, no a příbuzným v podstatě podžánrům či stylům. Každopádně barokní rok mě velice zaujal. A proč se tomu tak říká v souvislosti s Procol Harum, nebo s kapelou Procol Harum? Ten jejich styl byl ovlivněn barokní a další klasickou hudbou. Právě především Johannem Sebastianem Bachem. Rovněž taky blues, soulem a R&B. Nejznámější pecka A Winter Shade of Pale z roku 1967 dosáhla prodejnosti 10 milionů kopií. Fantazie. Tohleto první album nahrála kapela ve složení Gary Brooker, zpěv a klavír, Matthew Fisher, varhany a montky samozřejmě, Robin Trower, kytara, David Knights, baskytara a Barry Wilson na bicí. Mluvím o albu, který je eponymní, Procol Harum z roku 1967. My se ovšem podíváme na jejich vlastně poslední album, který vyšlo o mnoho a mnoho let později, tedy v roce 2017, a jmenuje se Novum. Já

On připomínám, že guru této kapely Gary Brooker zemřel v roce 2022. Poté už kapela v podstatě podle mínění jeho spoluhráčů neměla význam bez něj. Takže ale 5 let předtím ještě Gary byl pln sil a společně s kapelou natočili právě album Novum z roku 2017 a z tohoto alba pouštím skladbu Image of the Beast.

0: minuti Squared in Rock.
1: No a teď už kapela, britská kapela samozřejmě, jejíž jméno mnozí z vás znáte, ale zas tak známá nebo zas tak výstředně populární není, abych to řekl takto. The Damned, anglická kapela, která vznikla v Londýně v roce 1976. Frontmanem byl tehdy Dave Vanian. No a byla zajímavá tím, že byla první punkovou kapelou ve Spojeném království, tedy v Británii, která vydala single New Rose z roku 1976 a album Damned, Damned, Damned z roku 1977 a taky vyrazila na turné po Spojených státech, tedy za Atlantikem. 9 singlů kapely Damned se dostalo do první 40 britského žebříčku UK Singles Chart. Takže velký úspěch. Jakoby předběhla Clash, jo, v tomhletom, v této fázi, dá se říct, že byla první, co natočila, první punko, byli to prostě první punkáči, co dokázali natočit single. Všechna čest. The Damned, I just can't be happy today. Rok 1979.

0: Radio Beat. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
1: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
2: Wow. Není to kohout?
3: Ale zvědavý je jak červenka.
4: Vobecná.
5: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
6: Do kurníku, tedy do zpovědnice, tentokrát přijdou David Solar a Miroslav Nečas z Bikers Crown.
5: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Na hradě Rychomburg na Chrudimsku si následující 4 roky budou moci návštěvníci prohlédnout expozici nazvanou Alchymie planet. Představuje vývoj kosmu, hvězd a dalších těles očima astrochemiků a astrobiologů. Podle Martina Feruse z Ústavu fyzikální chemie vznikl základ výstavy z velkoprostorových modelů planet. Pro Rychomburg byla rozšířena o mnoho dalších exponátů. Ve světě je ojedinělá svým pojetím, protože obvykle je vesmír prezentován očima astronomů, tedy fyziků.
8: Ale vesmír je taky z valné části tvořen chemií, protože ten mikrosvět a ty chemické přeměny je to, co vesmír tvoří a to, co tvoří i nás živé organismy. Ten život, protože my jsme takový obrovský chemický vesmír, v tom ještě větším a obrovském vesmíru, který je stejně komplexní jako my sami.
7: Výstava provází návštěvníky od samotného počátku vesmíru, tedy vznik první hmoty atomů a chemických prvků přes tvorbu prvních hvězd a formování planet až ke vzniku života. Ve Znojmě začaly jezdit vyhlídkové vlaky na ikonický železniční viadukt přes údolí Dyje, nejvyšší most svého druhu na Moravě. Cestujícím se naskytne jedinečný pohled na historické centrum města, památné hradiště svatého Hippolyta, Kraví horu, říční kaňon nebo Loutský klášter. Do konce srpna jezdí vlaky každý den. Odjezd ze Znojemského nádraží je vždy ve 14.05 a 16.05. V září pojedou 3x týdně, a to ve středu, v sobotu a v neděli. Čas odjezdu zůstane stejný. Jízdy jsou bezplatné a bez předchozí rezervace. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: se tam vlevo, řídí se tam vpravo. Hraje se tam skvěle. God save the beat.
1: Ano, Velká Británie má spoustu svých zvláštností, jak už tady bylo naznačeno. Jezdí se vlevo, ano, řídí se pravo, to je pravda. Na to bych se asi nezvyk. Na pivo bez pěny, to bych asi dal. A vizoura, ten mě teda problém nedělá. Ještě navíc, co je mi na Anglii nebo Velké Británii sympatický, je literatura, zvlášť ta detektivní, jako třeba Agatha Christie a její hrdina Hercule Poirot, kterýho bych chtěl fakt někde na tom anglickém venkově potkat. Třeba se mi to splní po smrti v tom jiném světě. Tolik jenom moje taková poznámka k pocitu, jaký chovám k Velké Británii. Ale pojďme k synovi této země, této ostrovní země, k synovi, který patří ke géniům vůbec Big Beatu, pop music a obecně ke kultuře. David Bowie. To byl vizionář, který jak v hudbě, tak v módě, tak v designu opravdu vždycky byl tak nějak napřed. Mnozí prudéristi, tedy prudérní lidé, ho odsuzovali, že je až příliš extravagantní, ale jeho extravagance byla vždycky na místě, protože měl vizi, protože to myslel vážně. A díky bohu docílil všeho, co chtěl. Teď je v rokovém nebi, zdravíme Davida Bowieho, připomínáme, jak už jsem řekl, jednoho z velkých synů britský rockový scény. Here Comes the Night, Cover Them, z roku 1973, David Bowie.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: Dva dny plné muziky made in britské ostrovy. God save the beat.
1: Ano, je to tak. The Moody Blues, nechte se mýlit. Kapela The Moody Blues nebyla typicky bluesová kapela. Jo, on ten název trošku mate. V každém případě byla to anglická rocková kapela, která vznikla v Birminghamu v roce 1964. No a tato kapela se dostala až v polovině 60. let do popředí hitparád britských na první místo v Americe 10. místem se singlem Go Now. Ano, tato partička původně byla spíš v tom stylu nebo žánru R&B, ale pak se přiklonila k psychedelickému roku konce 60. let a jejich druhý album je velice významný. Jmenuje se Days of Future Past z roku 1967 a bylo fúzí roku s klasickou muzikou. Tu klasickou muziku, tedy ty party symfonický, nahrál London Festival Orchestra, což kapelu The Moody Blues etablovalo jako průkopníky art rocku a progressive rocku. Album je označováno jako milník a jedno z prvních úspěšných konceptuálních alb. Tolik The Moody Blues. Takže ještě jednou, nenechte se mýlit názvem The Moody Blues, blues to rozhodně není, je to progressive rock a je to nádherná muzika, přátelé. Fakt, že jo. Já vám pustím skladbu z pozdějšího období, protože kapela to nejúspěšnější měla od roku 1964 do roku 1974, pak si dala pauzu, 3 roky pouhé, a od roku 1977 až do roku 2018 stále fungovala. A tahle skladba Magic je z roku 1991. Krásná hudba. Kdo má rád art rock, progressive rock, tak si pošmákne.

0: ocení pivo bez pěny. Ne všem chutná čaj s mlékem, ale muzika, tam se shodneme. God save the beat.
1: Tak jste určitě někteří poznali předchozí písnička Svíti. Hrajeme o dva lístky, ale dneska už nemám, zase zítra budeme pokračovat. Já jenom připomenu, že tohle byla velice zajímavá skladba z roku 1974. Set Me Free, kapely Sweet. Ačkoliv je považována za glamrockovou kapelu, dejme tomu hardrockovou, tak tady už se dotkla tak trošku, vy vnímaví víte, trošku speed metalu, veďte. Ale pojďme k další partě, která je tak trošku žánrově zase jinde, která hrála spíš alternativní rock, post-punk, no dávala to všecko taky tak dohromady. Kapela Pulp, anglická kapela, která vznikla v roce 1978 v Sheffieldu v Anglii. Mimochodem dostal jsem zase tady mail z Sheffieldu, že jsem zván na anglickou večeři, no. To je moc hezký od tebe, příteli. Já zkusím teď dojet, až skončí vysílání Dogbell na letiště, jestli mě tam někdo neveme do letadla, do toho Sheffieldu dorazíme, tak prosím tě, nesežer to celý, jo? Tak, jdeme dál. Kapela Pulp z Sheffieldu v době největší slávy jí tvořili Jarvis Cocker, zpěvák a kytarista, Candida Doyle, klávesy, Mark Weber, kytara, Steve Mackey, baskytara, Nick Banks, bicí a Russell Senior, housle a kytara. Asi vám tyhle jména za stolik neříkají, ale pro znalce jenom takový připomenutí. Během 80. let měla kapela problémy se dostat do médií, dostat se mezi lidi, do jejich uši se, který zkrátka problémy uspět, ale po vydání His and Hers 1994 rok, jo, a zejména potom Different Class alba 1995 se staly jednou z nejvýznamnějších britských kapel. V téhle době hráli Pulp hlavně disco, neber to tak vážně, jo, to bylo v té době trošku jinak disco, než tady u nás, nebudu to tady jako rozmazávat. A to jejich disco bylo ovlivněný poprokem a texty ve stylu takzvaný kitchen sink drama, to jsou takový ty jednodušší. V roce 1994 byli za His and Hers nominováni na Mercury Prize a v roce 1996 ji za Different Class vyhráli. Dvakrát byli hlavními hvězdami na Pyramid Stage na festivalu Glastonbury. Takže vidíte, že to nebyly nějaký povrchní diskomani. Jo? Nakonec já vás přesvědčím skladbou, která je z roku 1987. Don't you know, Pulp.

0: To nejlepší z britských ostrovů. God save the beat.
1: No tak tohle nebylo zrovna z britských ostrovů, to jste poznali dle charakteru muziky. To byl Santana a vynikající skladba Smooth. Ale to jsme se dostali spíš tam někam do Mexika, do Latinské Ameriky, ale vracíme se na závěr dnešního odpoledne do Británie, a to prostřednictvím vynikající kapely, o který jsem dneska už mluvil v souvislosti s Ericem Claptonem, tedy se superskupinou Cream. Jenom řeknu její členy za chviličku, a ještě připomenu, že netrvala jejich kariéra dlouho. Od roku 1966 do roku 1968. Myslím, že natočili jenom jednu desku. Škoda. Ginger Baker, Jack Bruce a Eric Clapton. Ti vám zahrají na závěr britského víkendu skladbu Strange Brew. Za chvilinku už samozřejmě radím a roková pípa, na kterou se těšíte, pište SMSky, však už to taky znáte. No a já se zítra odpoledne od 14 s britskými vynikajícími kapelami budu těšit. Hezký zbytek podvečera, večera, tedy toho sobotního, vám přeje Dan Kohout. Tak čau.

0: mělo být.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce. Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme. Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
4: Krásné nálezy.
5: Hlásí se vám Jaroslav Císař se 771. vydáním krásných nálezů, které jsou pod hlavičkou Letní roková všeochuť i šestou částí letošního prázdninového seriálu, ve kterém opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly.
4: Krásné nálezy Jaroslava Císaře každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Beat. Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu Beat.
6: Z býťáckého výčepu vás všechny zdraví a krásný letní večer přeje Radek Lajtl. Je sobota, krátce po 19. hodině, takže přesně ten správný čas k tomu, abych opět po týdnu naplno roztočil rokovou pípu a další 4 hodiny vám servíroval to nejlepší, na co budete mít právě chuť. Vaše tipy a nápady na kapely, které byste si chtěli během večera poslechnout, mi posílejte jako SMSky na 720 001 222 anebo na mail studio@radiobeat.cz. Zavolat si o ně můžete na linku 210 32 33 34 anebo mi vaše přání pošlete přes býťáckou aplikaci, kde si můžete vybrat, jestli psát anebo mluvit. To už nechám na vás. Ostatně stejně jako výběr muziky pro dnešní večer. No a protože máme nabítu britský víkend, tak stylově začneme kapelou Rainbow.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Na začátku dnešní rockové pípy se ještě jednou vrátíme k tomu ostravskému koncertu Judas Priest a využiju k tomu mail, který nám poslal Tom z Brna, náš věrný posluchač a hlavně velký fanoušek britských kapel. V neděli jsem byl na Judas Priest v Ostravě v rámci jejich aktuálního turné Faith Keepers Tour a musím říct, že to bylo opravdu neskutečný. Ale z koho jsem byl asi úplně nejvíc hotov, tak to byl Rob Halford. Sice vypadá jako dědeček s plnovousem a přiznám se, že jsem měl trochu strach, že hlavně ty vysoké tóny už ve svých skoro 75 letech nedá, ale všechno odspíval na jedničku, téměř potrženou a z těch jeho výšek jsem měl úplně husí kůži. Perfektní zvuk, všechno šlapalo neskutečným způsobem, takže jsem domů odjížděl úplně fascinován tímto neskutečným koncertem. Bylo to zkrátka peklo v dobrém slova smyslu. A mimochodem, na vašem webu jsem četl, že už mají hotové další album, tak už teď se na něj těším ostatně stejně jako na následující turné. Takže takhle ten koncert viděl Tom a já si myslím, že kdo tam byl taky, tak by ani slovo na tom neměnil, protože stejný pocit asi z toho měli úplně všichni. Takže teď se na Tomovo přání ještě jednou vrátíme k tomu koncertu a já jsem vlastně využil toho, že tady máme ten britský víkend, takže si to dáme z gruntu i s předkapelou, což jsou vlastně taky Britové. Phil Campbell and the Bastard Sons. Bohužel už tedy bez Phila Campbella, ale pokud tak nějak ze zhora na to dohlížel, tak musel být taky spokojený. Takže začínáme tedy před kapelou, dáme si Bastardy Phila Campbella a hned potom Judas Priest.

Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, tady Petr. Já bych poprosil o zahrání od skupiny Turbo Chtěl se mít a bylo by to pro moji úžasnou manželku, pro naše krásné děti Hanku, Andulku, Janu a Péťu a naše krásné vnoučata Hubču, Lukáška, Dianku a Davídka.
3: No, pane, jo, to je rodina. Tolik býťáčků malejch. Doufám, že je vedeš správnou cestou a pouštíš jim správnou muziku.
2: Správně, ano, ano, ke správné muzice. Všichni jsou rokově založení.
3: No, veliká pochvala.
2: Tak jo, moc děkuju.
3: Není zač, dáme teda starý Turbo. Měj se hezky a přeju hezký večer.
2: Taky, ahoj.
3: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak ahoj, tady Daniel. Nechávám to zahrát pro všechny malí rockery, hlavně pro stojky a chodcíky. A necháváme to zahrát s babičkou a s dědou. A chceme si nechat zahrát písničku od Jethro Tull. Two old rock and roll.
2: Ano, Too Young to Die.
1: Jo?
2: Jo, já vím, kterou myslíš.
1: A no? Babička s dědou toho zahrajou vnoučatům. Dobře, tak jo, tak čau.
2: Ahoj.
1: Tak díky, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer. Já bych měl přání od skupiny Kern, Exploze snů nebo něco takového od Kernu prostě.
2: No, určitě tady něco najdu. Blízko nás a další hity, to jsou nesmrtelné věci.
1: Blízko nás, já s tím nemám problém, takže...
2: Dáme tuhle starou klasiku. Komu bychom to věnovali, nebo komu bys to chtěl rád poslat?
1: Já bych to rád poslal paní Stanislavě, mé družce, ať jí slouží zdraví, protože měla nějaký problémy zdravotní, takže asi takhle.
2: Myslím si, že potěšíme nejen jí, ale i všechny další pamětníky.
1: Opravdu moc děkuju, super, jste skvělí, posloucháme vás pořád.
2: Děkuju, tak to jsme rádi. Tak se mějte hezky a přeju hezký večer.
1: Mějte se taky, nashledanou.
2: Nashledanou.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, já tě zdravím, tady Alena z Mohelnice. A mám k tobě přáníčko. Byla by to písnička od skupiny Avenged Sevenfold, So Far Away.
2: To jsi vybrala dobře.
1: Já ho mám strašně ráda.
2: No, já taky, to je kapela, kterou mám popravdu rád. Tak. No, akorát, že si ještě nikdo o ní nenapsal nebo nezavolal.
1: Ne.
2: Tak to si mi udělala radost.
1: No, já už jsem na to myslela dlouho, víš?
2: No, vidíš to, a teď se to povedlo. Tak to jsem rád, to jsem rád i za tebe. No. Dobře.
1: Strašně ráda jsem tě slyšela a moc krát děkuji. Krásný večer ti přeju.
2: Děkuju tobě taky a díky za tenhle tip.
1: Ano.
2: Tak ahoj.
1: Fajn, tak ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, tady Dan. Já bych tě poprosil, jestli bys mi dneska zahrál nějakou pěknou písničku od Pretty Reckless z nový desky, protože moje drahá přítelkyně měla narozeniny a já bych jí tímto chtěl i když jsem jí teda samozřejmě přál, tak ještě dodatečně popřát všechno nejlepší k jejím 26. narozeninám a jak jinak než její oblíbenou kapelou Pretty Reckless.
3: 26, jo, to nám taky bylo, ale to už je hodně dávno.
2: Za tolik ne.
3: No, bajo, divil by ses. No tak to je krásný. Jo, samozřejmě, tak Pretty Reckless a Taylor Momsen určitě dáme jako dáreček dodatečně. No a kromě toho tedy ještě přeju všechno nejlepší a ať tedy je nadále faninkou téhle skvělý kapely a třeba se na podzim tady uvidíme na koncertě.
2: Jo, já jí to všechno vyřídím blahopřání a budem poslouchat.
3: No, to předpokládám. Dobře, tak jo, takže dáme Pretty Reckless, já si proberu tu novou desku, něco tam určitě najdu a jinak tedy přeju hezký večer a díky za tenhle tip a za oživení dnešního večera touhle skvělou muzikou.
2: Tak jo, my děkujeme, měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer všem, ahoj Rokovku, to je Petr Kabátek, já bych chtěl nechat zahrát něco od Kabátu, třeba oni, nebo něco na tobě, co vybereš. Bylo by to pro všechny naše kamarády, známí, příbuzní, pro všechny záchranáře, záchranné složky a pro všechny, co mají Kabát rádi. Díky moc, ahoj, hezký večer.
2: Jo, děkuju, jenom se zeptám, to je hezká schoda men, že jo, když Kabátek volá o Kabáty.
1: Jo, to je, no. A navíc se s klukama znám už od nějakého roku 84-5.
2: No, tak to už je, no, 40 let. Tak to pamatuješ opravdu hodně.
1: No, já jsem se v Teplicích učil, takže se s nima znám opravdu.
2: Jo, tak...
1: Ještě, když nebyli slavní.
2: No, já jsem se s nima prvně potkal po té první desce. Mm-hmm. A strašně rád na to vzpomínám, protože to bylo jako fajn setkání a vlastně monitor jim udělal takovou tu reklamu, že jsou to opilcí a ty texty, že jo, tam byly takový hodně drsný. A pak, ne, když jsem se s nima potkal, tak vlastně jsem zjistil, že to je úplně jinak, jo, že...
1: Ne, jsou to bezva kluci.
2: Jsou, ano, přesně tak.
1: Já jsem se minul akorát s Otíkem, s tím jsem se nepotkal v Teplicích, už teda ten tam přišel, až tišel, jsem byl v Teplicích, z Teplic pryč, ale fakt to bylo, vlastně bylo do dneška, to je super banda.
2: Jo. Musím říct, že jo.
1: Lidi úplně normální, prostě setkáváme se občas na nějakých narozkách a podobně, jo, a prostě perfektní, perfektní, jako žádný namyšlenci, prostě normální chlapy, normální kluci.
2: Přesně, jo. Tak. Takže dáme něco Kabátu a tobě, Petře Kabátku, děkuju, že jsi si na ně vzpomněl a rád je zase pustím.
1: Jo, tak díky moc a hezký večer všem.
2: Jo,
1: ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Z vašich SMS-ek, které mi přišly už odpoledne, vybírám tady jednu. Zdravím Výčepního a prosil bych zahrát něco od Halloween speciálně pro našeho starostu, pana Pácala, a bylo by to od Radky a Pepy. Moc děkuju, Pepa Třebíč. Jo, Pepa Třebíč, tuším, to bude ta legendární studánka. No a tihle dva se rozhodli, že obdarují pana starostu, tak já zdravím tedy do Třebíče a panu starostovi speciálně, pokud tedy to má být Halloween, tak vybírám tenhle starý osvědčený hit, tak doufám, že se bude líbit a u studánky bude radost.

0: muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro vašeho věrného posluchače Alojze Michalce z Uherského Hradiště, který se dnes 4.8. dožil krásných 70 let. K tomuto významnému životnímu jubileu mu přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spoustu dalších krásných let. Prosíme o zahrání písničky Weep in Silence od skupiny Uriah Heep. Děkujeme a přejeme hezký den.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu Beat.
1: První hodina dnešní rokové pípě je sice za námi, ale pořád ještě zbývají tři, které si opět můžete naplnit tou nejlepší muzikou podle vašeho vkusu a nálady. Jestli tedy máte chuť na pořádnou porci klasického Big Beatu, punkový nářez, nebo naopak romantickou metalovou baladu, nebo byste naopak chtěli ochutnat něco z domácí výroby, nechám to na vás. Posílejte mi vaše tipy na SMS bránu 720 001 222, anebo si o tom všem můžeme popovídat na lince 210 32 33 34. Nerušený poslech hudebního mixu z rokové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak jo, tak děkuji, že jsem se dovolal. Váš věrný posluchač, Míra z Rýmařova. Já bych chtěl nechat zahrát písničku pro Zdenka a pro Lenku z Břivičné. Chtěl bych nechat zahrát Citrony a Taniu. Jakou pěknou písničku, výběr nechám na vás. A je to, ať se mají dobře, skvěle a že je máme rádi. A ať jim pěkně odsýpá práce na zahradě. A je to pro všechny samozřejmě býťáky.
3: Myslím si, že Citron s Taniou, to je taková vděčná muzika, to ocení asi hodně, hodně býťáků. Na tom jsme vlastně všichni vyrůstali, že jo?
2: Tak, přesně tak, na tom jsme vyrůstali a vím, že to mají rádi, tak...
3: Jo, tak jim to dáme. Dobře, tak díky za tenhle tip, myslím si, že opravdu uděláme radost hodně, hodně posluchačům dneska.
2: Tak jo, děkuji moc krát.
3: Měj se hezky, díky, ahoj.
2: Děkujeme.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Haló, haló, tady Kopčem, Bohumil.
2: Kam jsem se dovolal? Do jeskyně.
1: Jo. Ne, tak zrovna jsem nic neulovil, ale chtěl bych.
2: Tak povídej, co bys chtěl ulovit dneska?
1: Já bych chtěl ulovit velkýho mamuta a plus k tomu, protože jak jsem slyšel na rádiu Beat, je víkend britských kapel, takže mimo Beatles, tak znám jenom Iron Maiden. A chtěl bych krásnou písničku, kterou nevím, kdy jsem slyšel naposled, nebo nevím ani, kdy jste ji hráli naposled, a že jsem věrný posluchač. Je to z alba Seven Song of Seven Song a je to Infinity Dreams. Kdyby to šlo, hroznou radost bych měl, poslechnu si to sám, nikomu to nedaruju a byl bych hrozně rád.
2: Je to takový trošku sobecký, nikomu to nedaruju.
1: Ne, nikomu, jenom mě.
2: Dobře, tak jo.
1: Což ne, tady samozřejmě.
2: Nebejvá zvykem, většinou
1: samozřejmě se podělíme. Podělím tak. Se všema býťákama, s tebou a se všema.
2: Jasně.
1: Jestli teda bych udělal více lidem radost, doufám, že jo.
2: Určitě, určitě. Fanoušci Iron Maiden, těch je tady spoustu. Já si myslím, že určitě si tuhle věc poslechnou rádi. Takže už ji tam pomalu dávám. No a v rámci toho britského týdne, díky za tenhle tip.
1: Děkujem. Nebo děkuju takhle, já jsem říkal, že to nikomu nedám.
2: Dobrý, je to jenom tvoje.
1: Ironie, jo, jasně. Samozřejmě.
2: Ironie Majdenie, tak.
1: Tak jo, ahoj, měj se fajn, děkuju.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: V rámci našeho britského víkendu tak jsem chtěl oslovit našeho britského zpravodaje, což je tedy Býťák Radim, který žije v Sheffieldu. A chtěl jsem si popovídat na téma Británie a Big Beat. Ovšem, spojení bylo proti, nějak se nepovedlo se spojit tak, abychom se slyšeli. Nicméně přišel od něj mail, že se omlouvá, ale že by chtěl tedy aspoň jednu písničku dneska zahrát. A ku podivu by to nebyla žádná z produkce tamní scény, ale pro svoji partnerku Mary, s kterou jsou už 8 let společně, tak bych chtěl jednu písničku od Bon Joviho. A nejlépe prý, kdyby to bylo Santa Fe, což je tedy z toho soundtracku Blaze of Glory. Takže přání také plním, i když to není britská muzika, ale posílám ji tedy na britské ostrovy, speciálně Radimovi do Sheffieldu a ještě speciálněji tedy pro jeho Mary, pro níž byla určena. No a doufám, že příště už se spojení podaří a že se dozvíme třeba, co je nového v Británii a vůbec tak nějak pokecáme o životě. Takže tímto tě radíme zdravím a třeba to vyjde příště.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: A ještě jedno netelefonické přání. Píťák Murphy mě oslovil s tím, že by si přál dneska slyšet kapelu Rush, speciálně tedy píseň Roll the Bones. I tohle přání plním rád, protože za prvé Rush, to je oblíbená kapela asi všech býťáků, a za druhé pomalu už se blíží koncerty v Evropě. Takže když to vemu, tak vlastně úplně přesně za půl roku už tady budou Rush v Evropě. Takže těšení veliké, vyrážíme asi hned na ten první, tuším, s Jirkou Roglem a s ostatními býťáky se určitě uvidíme někde v Berlíně. No a kdo by ještě váhal a rozmýšlel si, jestli má nebo nemá jet, no tak není o čem. A jestli teda opravdu váháte, jestli ano nebo ne, tak až uslyšíte tuhle skvělou muziku, tak si myslím, že už to bude rozhodnutý.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak a zase něco z vašich SMSek. Ahoj, můžeš nám v rockové pípě zahrát ke Slapské přehradě nějakou fajn písničku skupiny Mňága a Žďorp? Moc děkujeme, Karel a spol. No, samozřejmě můžu. Fajn písničku od Mňágy, to bude trošku horší, protože oni těch fajn písniček mají poměrně dost, ale doufám, že teda vyberu tu, která se vám bude líbit. Na první dobrou mi teď napadá třeba I cesta může být cíl, to je taková klasika. Takže na Slapskou přehradu teď posíláme Petra Fialu a Mňágu. No a přeju hezký večer a doufám, že jsem se trefil a že je to právě ta fajn písnička, kterou jste zrovna dneska večer chtěli.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tady je Pepa, ahoj Radku.
2: Ahoj Pepo.
1: Já bych poprosil pro všechny beatáky něco od Skid Row.
2: No.
1: Kdyby byl Remember You.
2: Jasně, sice máme britský víkend, ale můžeme zabrousit i do jiných vod. Skid Row, vidíš to, to je kapela taky, tu bychom se taky čas od času měli připomenout. Taková legenda, se dá říct, že jo, už taky.
1: Ono spoustu věcí by si mohlo rádiu být připomenout.
2: No, ano, ano, souhlasím, souhlasím. Jo, tak Skid Row určitě, to je právě jedna z nich, no. Tak dobře, já zkusím najít I Remember You a kdyby náhodou ne, tak určitě, určitě najdu něco, co tě udělá radost.
1: Děkuju, krásný večer.
2: Tak jo, tobě taky a díky za ty Skid Row. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady zdravím Radka, tady Karel.
2: Ale ne.
1: No ano.
2: Ty jsi nám tu chyběl.
1: No já jsem chyběl, Radku. My jsme byli celou dobu na Orlíku. Konečně jsem se dovolal. Ahoj. Jak jsi strávil polovičku prázdnin?
2: Karle, krásně. Nádherná dovolená, ještě mi část čeká. No a jinak jsem tady a bavím se s děťákama, bavím se tím, že pouštím muziku. A ještě, když mi zavolá Karel, no tak to je úplně skvělé.
1: No a já jsem šťastný, že jsem se dovolal s Růžou. Růža bohužel leží v posteli, protože má pochromaný koleno.
2: A je.
1: No, tam upadla, tam na Orlíku je málo vody, tak tam upadla na kámen.
2: Je.
1: No, je to napětel, no.
2: Tak to jí musíme něco zahrát, aby jí to nebolelo.
1: Já vím.
2: No ne, já nebudu hádat, já to tam rovnou dám, jo?
1: Jo?
2: Jo.
1: Radku, hlavně fajn, je to v pohodě?
2: To víš, že jo.
1: Všechno, vždycky, no, my jsme vždycky rádi, že jo. Sedíme doma, posloucháme to tady už a jsme taky spokojení, no.
2: No, tak to je správný. Tak no, jo, tak pozdravuj Růženku, že jí tam pošlu, jo, děkuju, toho Roberta Plenta. No ano. A ať se brzy uzdraví.
1: Jo, děkujeme ty palmičky, jo.
2: No, jako vždycky.
1: Jako vždycky.
2: Čekali, hele Karle, čekali tady na vás, já jsem nikomu nepustil za celou dobu, co jste byli pryč.
1: Tak já jí to doří, jo? Tak jo.
2: Dobrý, hele, měj se hezky, ahoj.
1: Radku, bezvadný, čau, ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: A čau Rádio, to je Jirka Luka.
2: Aha, zdravíme našeho zpravodaje z Vysočiny. Pravidelné hlášení podáno, ano, ahoj. Tak povídej, co to bude dneska?
1: Třeba Progress 2, Heroin, pro všechny bíťáky, pro tebe do rádia.
2: No děkuju, tak já si dám heroin a pošlu ho taky všem bíťákům teda, na tvoje přání. Dobře, tak jo, hele, měj se hezky.
1: Tak
2: jo, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Čau Radku, tady David. Prosím tě, zahraj mi tam písničku od Ozzy Osbourne, Lisa Ford duet. Bude to pro tebe do studia a pro všechny býťáky. Díky, čau.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
1: Pro začátek další části dnešní rockové pípy jsem se nevydal zcela výjimečně do Británie, ale naopak do Švédska. Bude to kapela Treat. Ale ještě předtím jen připomínám, že o vaše oblíbené kapely a skladby si i v následujících dvou hodinách můžete psát mailem na adresu studio@radiobeat.cz anebo si o ně zavolat. Stačí, když na mobilu vyťukáte to známé číslo 210 32 33 34. Pohodový poslech i druhé půlky dnešní rockové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady Petr z východních Čech. Já bych si chtěl nechat zahrát písničku pro moji ženu od Doro Peš, nějakou písničku. To je jedno, jakou vybereš. Něco trošku odpichovýho. Dík, Petr Andy z východních Čech.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Radku. Nejlepší moderátor rokový pípy.
2: Děkuji, děkuji. To bude drahý určitě.
1: No, jestli mi zahraješ na přání, tak to bude drahý.
2: Dobře, ano, zahraju samozřejmě.
1: Chtěl bych zahrát pro mýho kamaráda Aleše skladbu od Tří sester a skladba se jmenuje Aleš.
2: Já jsem Aleš, ano. Jak jsem kdysi dávno říkal, to je taková hymna rokový pípy tady už skoro, no.
1: Je to sice trošku ohraný, ale furt je to dobrý.
2: Pořád je to dobrý a pořád to dobrý bude. A když to někomu udělá radost, jako třeba a tobě.
1: Hlavně udělám radost tomu Alešovi.
2: Jo, takhle, tak pro něj přímo
1: tomu
2: je
1: kamarádovi.
2: To. No, tak to jo, tak tomu musíme poslat.
1: No,
2: dobrá.
1: Tak děkuju moc a pozdravuju a zdravím všechny dýťáky.
2: Vyřídím všem dýťákům. A tobě díky za připomenutí týhle. Nechci říct odrhovačky, ale tohle hitu. Tak, a volume doprava všichni.
1: Všichni ano. Volume doprava. Tak děkuju moc.
2: Ahoj, měj se hezky.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, Radku, tady je Honza z Náchoda a prosil bych zahrát od Faith No More i pík pro moji skvělou manželku, která momentálně o mě pečuje v mý těžký nemoci. Moc děkuju.
2: Tak to určitě musíme zahrát a já tedy tuhle písničku posílám do Náchoda, nejenom tvojí manželce, ale hlavně tobě a držím palce, ať všechno dobře dopadne.
1: Řeli dík.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, Rostě a Praha.
3: Ahoj.
2: Prosím tě, pane Větní, na to chvítám moji manželku Evu, tomu sobotnímu večeru od Kaťáku smutnou nevěstu.
3: Kaťáci, smutná nevěsta. Jo, to by šlo.
2: Ona je strašně miluje, dokonce jí chtěl hrát i na svatbě, jako jo, ale to naštěstí neprošlo.
3: To se asi moc nehodí, ne?
2: No, já jsem mi to říkal, jako jo, ale ona jí má strašně ráda, tak ať ti uděláme takhle v sobotu večer radost.
3: Dobře, uděláme radost a dáme smutnou nevěstu.
2: Já ti děkuji.
3: Není zač.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Co ti chybí? Holka, co ti je? Nikde možná hezčí nežije.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady Eva.
2: Ahoj.
1: Zdravím nejlepšího žepáka opět.
2: Díky, ahoj.
1: Já bych chtěla nechat poslat pro Oldu Rammsteiny. On si to tady napsal. Dětem tykn. Kozy, kozy, kozičky. My se příští týden chystáme do Německa. Praneteř nás pozvala na oslavu k supu do první třídy. A tady kombinujeme ten prnou, co tam jako ty děti nosí do té první třídy, tak jako aby tak jako se mnou lépe šlo, protože já jsem jako hodně náročná, aby to vypadalo úplně tak jako perfektně a tak jako podobně, no. Tak bych mu to ráda nechala zahrát. Tak jo, díky moc. Ahoj.
2: Tak jo, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, chtěla bych nechat v rockové pípě zahrát mojí drahé kamarádce Štěpánce, která se nedávno příliš brzy odebrala do nebe. A protože milovala Davida Kollera, poprosím něco od něj, nechám to na vás, klidně cokoliv. Chtěla bych to poslat Štěpánce a všem býťákům a těm přeju krásný letní večer a užívejte si každý den. Děkuju, Mirka z Teplic.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, Radku, tady Peťa, tady Hradiště u Pardubic.
2: Dobrý večer, Petře.
1: Já tě zdravím.
2: Já tě také zdravím.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal.
2: Tak povídej, co to bude dneska?
1: Já mám prosbu, dneska takovou klasiku. Dáme Alice Cooper Poison, jestli můžem poprosit.
2: Přání předem splněno, zase to trošku narušíme tady, tu klasiku. Dneska teda je to tak zhruba půl na půl česká a ostatní tvorba, ale Alice Cooper samozřejmě může být.
1: A ještě tady jenom tě pozdraví někdo, mám ho tady vedle sebe, tak tě jenom pozdraví.
3: Ahoj, čau, Ráďo, tady Klatovák.
2: Zdravíme, Klatovácí, čau.
3: Jsem zdravý, ale ležel jsem nebo si 14 dní, takže dobrý.
2: No, to, dobrý, no.
3: Zubnul jsem 13,5 kilo, super.
2: Je, kéž by se mi to taky povedlo, ale ne za tu cenu, že budu 2 týdny někde ve špitálu, to ne teda.
3: Jo, no klopačky tě budí v 5 hodin ráno.
2: Fuj, neříkej mi to.
1: Ale je zdravý, živý, Ráďo, to je no důležitý.
2: To je důležitý, přesně
1: to,
2: tak.
1: A pivo mu chutná, tak to je nejlepší.
2: No, tak to už je úplně zdravý.
1: A ještě teda, jestli můžu poprosit teda samozřejmě pro Radka tady a pro mého jednoho kamaráda Jardu a ať nezapomenu, že příští víkend máme party v Moravském Krumlově, jedeme na roku v Castle, Powerwolf a Testament hlavně a doufám, že Standa Rubášu budou uvádět jako minulý rok, uvidíme.
2: Určitě, ten nemůže chybět, bez něj ani nezačnou.
1: Já si myslím, to je takovej
2: člověk, inventář.
1: Takovouhle hudbu, přesně tak.
2: Dobře,
1: tak
2: takže dneska to bude Alice Cooper a pro všechny, pro který jsi jmenoval, taková ta parta těch hujerů tvejch.
1: Nebudeme jmenovat, ano, pro všechny,
2: tak.
1: Ano, ostatní, ano.
2: No a jinak teda přeju skvělé zážitky na festiáku a pak se ozvi a zase moudře pohovoříme a zhodnotíme.
1: Určitě. A připravím si pro tebe zase nějakou perlu z nějakých hudby takový, kterou jsi ještě nehrál.
2: Dobře, budu na to čekat.
1: Tak jo, rád to mějte moc hezky.
2: Ahoj.
1: Zdravíme tě.
2: Ahoj.
1: Čau.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, prosím tě, u telefonu Dan, já bych potřeboval, nebo chtěl bych, měl bych prozbičku pro manželku Irenu, která slavila 53. narozeniny, písničku od Uda s Dorem, a teďka si nespomínu ten název.
3: Udo a Doro, to je Dancing with an Angel, myslíš?
2: Přesně tak, přesně tak.
3: Jo. Nejenom, že si zapomněl písničku a ty si nevěděl, kolik je manželce let, to je horší teda.
2: No, protože jsem nějaký to, už mám upito trošku.
3: Dobrý, ale zachráníme to tím, že tam manželce pošleme tu její oblíbenou, jo?
2: Jasně.
3: Tak dobře, takže těm
2: narozkám... A kdyby poslouchal Kuba, tak i pro něj.
3: Dobře, tak
2: pro... To je náš syn.
3: Tak pro Kubu, hlavně teda pro tu tvoji manželku.
2: Hlavně pro Irenku, pro manželku.
3: Jo, to je ten tvůj anděl. Takže Dancing with an Angel, už to tam chystám.
2: Jo, díky moc, hezký večer, ahoj.
3: Tobě taky, ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady přiskřípne Petr
2: Solomonce. Ahoj.
1: Ahoj. Prej mi to zůstane ta přezdívka už navždycky.
2: No nevím, ale jednou prostě ta historka tady proběhla, pak už se k tomu vždycky tvoje paní vrací.

0: No, klobouk dolů. Já jsem si to taky párkrát zkusil, dneska už bych třeba to neudělal. Ne, že bych to nedal, ale už je člověk opatrnější a hlavně párkrát viděl, co se stalo a bylo to někdy o fous, takže...
1: No, jo? Já jsem si asi to dneska dal poprvý po 50 a už to nikdy nechci.
0: Přesně, přesně tak. Jako když nám bylo 20, tak přesně klidně tak. Jsem jezdil celou noc, ale ne, to ne.
1: Ne. Je potřeba opatrnost a je potřeba už nám ten život za to nestojí po tý 50, jo, prostě takhle se obětovat.
0: Přesně,
1: takže v pohodě,
0: přesně tak.
1: Zdravím všechny výťáky a přeju hezký večer.
0: I my tobě do...
1: Přiskřípnutýho
0: Olomouce, přesně tak.
1: Díky moc.
0: Dobrý.
1: Díky moc.
0: Tak se mě.
1: Rádi vás posloucháme. Díky moc.
0: Děkuji.
1: Ahoj.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau, šaman z Libišan.
2: Ale, nazdár šamané. Ahoj.
1: Hele, tak dneska bych si dal Arakaen Gilotínu.
2: Tyjo, to jsi sahnul hodně hluboko do archivu teda. Nebo spíš já budu muset sahnout, ne ty? Ty jsi to na mě hezky vymyslel. Jo, tak dobře, tak oprášíme Arakaen a Gilotínu.
1: Super, hele, bylo by to pro všechny, kdo mají Arakaen rádi a kdo mají rádi tvrdou muziku a pro všechny bíťáky.
2: Tak teď si v podstatě řekl, že to můžeme zahrát úplně pro všechny, protože tohle splňují všichni.
1: Super, díky moc, měj se, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý den, CSR, mohl bych zápis nastání potom?
2: Ano, povídejte.
1: Chtěl bych pro Mirku a Čičího Knock Knock Rock and Roll od Boba Dylana.
2: Jo, Knock on Heaven's Door, jasně.
1: Jasný.
2: Tam koukám, vzadu je nějaký hlahol, něco slavíte?
1: Moje maminka i tatínek oba mají narozeniny a budou mít zítra a budou mít pak 12. výročí, takže to jsou jako všechno dohromady.
2: No.
1: Je to od Káby.
2: Pane jo, to je důvod k oslavě, tak to chápu, že je tam tak veselo. Dobrá, tak vaše přání předem splněno, dávám tam Boba Dylana a ať oslava pokračuje i nadále v tom krásném duchu, jak to tam slyším.
1: Jasně, děkuju moc.
2: Mějte tak se. Jo, ahoj.
1: Naschle.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu B.
1: Do té chvíle, než hodím utěrku přes pípu, dáme židle na Ježka a zhasnu, tak už chybí jenom necelá hodina. Ale i tu můžete využít k tomu, abyste si v ní poslechli muziku, na kterou právě teď máte chuť. Stačí si o ní napsat třeba SMS-kou na 720 001 222 anebo zkusit štěstí na lince 210 32 33 34. Nerušený poslech i té poslední várky z rokové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Zdravíčko vedoucí, dovolali jsme se na pípu?
3: Dovolali jste se úplně naprosto přesně. Jaké máte přání?
2: Vedoucí, myslíte, že bychom si mohli nechat zahrát písničku Iron Maiden?
3: Iron Máme? Maiden už taky byli, ale tak, udělám to pro vás. Udělám to pro vás.
2: Všechno tam máte vyřízený už. Tak jestli bychom mohli Maideny teda zahrát tady pro tu našu skvadru, do na Moravu zase klasika, dvě Teresky, Lukin, kamarád, dlouholeté, sešli jsme se tady, brigádníme a popijáme a posloucháme vaše nejlepší rádio.
3: O, děkuji. Akorát se zeptám, Maideny dneska dáme, samozřejmě, ono se to i nabízí, protože máme britský víkend, takže klidně dáme ještě jednou dneska. A co od těch Maidenů teda mám vybrat?
2: Vedoucí, nechám to úplně na vás.
3: Vedoucí, děkuji.
2: Po čem šáhneš, tak tam to bude. A s tím jsme úplně vyřízení, my budeme rádi, vy budete rádi. A
3: všichni budou spokojení.
2: Celá země kolem bude spokojená, tak to má prostě být a tak to funguje a demokracie na světě musí fungovat.
3: No, líp bych to neřekl, já si myslím, že jsi to zakončil, pane vedoucí, tak. Úplně skvěle.
2: Zdravíme do Prahy a mějte se tam krásně.
3: A vy se mějte taky hezky na té Moravě.
2: Děkujem.
3: Tož ostávejte tam v míru a pokoji.
2: Tak, nápodobně tež, buďte zdraví, v pohodě a zase někdy. Mějte se.
3: Ahoj.
2: Nazdar.

0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Dáme si zase něco z vašich mailových a SMS-kových přání. Ahoj, když už jsme byli v té Anglii, tak bych také chtěla poslat jednu písničku bráchovi Martinovi, který teď určitě poslouchá. Je to strašně fajnovej, pracovitej a moc vnímavej chlap. A chtěla bych mu poslat AC/DC Thunderstruck, aby mu dodala energii a dobrou náladu. Brácha už ví za co. Díky, Petra z Billinghamu. No a jestli už brácha ví za co, tak já už vlastně nemusím říkat nic a rovnou pouštím AC/DC.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady Eliška.
2: Ahoj Eliško, jaké máš přání?
1: Ahoj. Já bych ráda nechala zahrát písničku Loden, Calling Loden od The Clash.
2: Ano.
1: Je to možné?
2: Jo, určitě.
1: A ráda bych ji darovala mému příteli, kterého moc miluji. A ráda bych mu zkrátila cestu dlouhou, kterou teď jede z Francie.
2: Ojoj, to jsme tady měli před chvílí. Někdo dojel z Francie na jeden zátah a říkal, už bych to nikdy neudělal. Tak doufám, že to není váš případ, že jste si to hezky rozvrhli a protože i cesta může být cíl, jak zpívala Mňága Žďorp.
1: Ano, je to tak. Takže heslo.
2: Přesně. Dobrá, takže dáme London Calling a
1: ano,
2: vám přeji šťastnou cestu a nejenom z Francie, ale vlastně i životem třeba.
1: Jo, děkuju moc. Tak se měj hezky večer.
2: Díky, tobě taky. Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, pan z Kroměříže. Pane výčepní, co tak Boston a Mandu? To už
2: no,
1: to bylo neslyšel.
2: Skvělý nápad. Sice máme britský víkend, ale Boston Amanda potěší, to si myslím, že bude takové hezké zpestření. Jo, dáme
1: dobře,
2: to tam.
1: Dobře, děkuju moc.
2: Tak, komu to chceme věnovat?
1: Věnujeme to všem býťákům, kteří nemůžou spát a sedí při krásném večeru.
2: Nemůžou spát, tyjo. No, tomu se říká stařecká nespavost, ale to asi není tvůj případ, nebo?
1: Ne.
2: No proto.
1: Sedíme pod pergolou a tak decentně.
2: Tak decentně tam pošleme Boston a zamícháme trošku tou britskou klasikou tady. Dobrá.
1: Dobře.
2: Tak jo, hele, měj se hezky a dobrou noc tedy přeju, pokud
1: ne, můžu aspoň takhle.
2: Jo, dobře. Dobře, tak jo, tak vydržte. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady je skupina Oblazně z chat a my bychom prosili zahrát citrony. Citrony, couvám, šlo by to?
2: No, hráli jsme na začátku, ale uděláme asi výjimku a klidně bychom je dali ještě jednou.
1: Jste dobře, my moc děkujeme, protože my jsme velký příznivci a už jsme si to jednou říkali, Pepa Lábus je náš velký kamarád.
2: Jo, jo, ano, pamatuju si, výborně.
1: Neříkám, opravdu.
2: Jo.
1: Tak, že jsme byli takový rozverný holky, tak...
2: No, já vím. Já vím.
1: To mi ale nepřipomínejte, to můžu říkat jenom já. Tak prýma, děkujem a hezký večer.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: No, dobrý večer. Já bych chtěl tady zahrát, nechat zahrát písničku pro všechny bíťáky od Slejdů, Rock and Roll Preachers.
2: Vidíte to? No, my tady máme britský víkend a takovouhle legendu,
1: no,
2: Slejdy, to
1: no.
2: Jsme úplně vynechali. No, no ještě, no. Že jste zavolal.
1: No, právě. Já
2: dobrá.
1: Jsem si říkal, že ještě nikdo od nich nic si nepsal.
2: No, vidíte to. Tak jsme čekali na vás. No,
1: jo.
2: Dobrý tip, tak už to tam dávám. Už to tam dávám
1: a pouštím.
2: Jo, tak díky.
1: No, ahoj.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak to vidíte, máme britský víkend a málem jsme zapomněli na slejdy. Ale co horšího, máme britský víkend a jak mi teď připomněl Bíťák Martin, zapomněli jsme na Motorhead. To je tedy nedbalost nejhrubšího zrna. Díky Martine za připomenutí. Okamžitě tuhle chybu napravuji, jdu do archivu, beru jednoho Lemmyho a už ho tam posílám.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer. Můžu si objednat písničku?
2: Ano, můžete, samozřejmě.
1: Super, super. Já už jsem zkoušel se vám dovolat předtím a nešlo mě to zrovna.
2: Dneska je to těžký, no.
1: Krásný, úplně bomba. Hele, tak jestli by to šlo pro nás, pro všechny, co hákujeme do noci, zase takové vzpomínací od Tony Omi s Ozzy Osbornem, Who's Fooling Who?
2: No, doufám, že ji tady někde najdu v archivu.
1: Who's Fooling Who?
2: Jo, zkusím se po ní podívat, kdyby náhodou jsme ji neměli, nějaká jiná tak, varianta.
1: Jasně, tak jestli by to šlo z toho LPčka Omiho, vlastně tam měl... kombinace se spoustou skvělých muzikantů, tak jestli by tam bylo něco takového, nebo obyčejný Black Sabbath podobně, jestli by šlo takové nějaké.
2: Jo, určitě jo? Z toho něco tam vyberu.
1: Perfektní.
2: Kde pracuješ, jestli se můžu zeptat?
1: My máme noční jako policajti tady na Hodonínsku.
2: Neprozrazovat nic.
1: Potřebuje něco na probrání trošičku a na rozproudění krve.
2: Dobrý, tak něco určitě vyberu a posílám na jich Moravy, díky, že jo, vlastně. Jo?
1: Ano, přesně tak.
2: Tak jo.
1: Tak jo, pěkný večer, díky.
2: I vám, hlavně klidnou službu, ahoj.
1: Přesně tak, ideální, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj Radku, Mirek. Chtěl bych nechat zahrát bráchovi k dnešním 55. narozeninám. Bohužel nemůže slavit s náma. Boje, ten nejtěžší boj. Bohužel vyhraje.
3: Určitě, určitě.
2: A něco od Craysonu, jo? Díky.
3: Může být třeba Čarovná noc? To mi tak teď napadlo. Určitě. Největší hit.
2: Jo, jo, určitě, díky.
3: Dobře, tak mu to tam pošleme. Držíme palce samozřejmě.
2: Jo, děkuji. Tak jo, ahoj.
3: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ještě předtím, než splním poslední dnešní přání, tak by se chtěl s vámi, býťáci, nejenom rozloučit, ale hlavně poděkovat všem těm, kteří mi během večera zavolali nebo poslali svůj tip na vaši oblíbenou muziku. Díky tomu jsme taky mohli opět naplnit rokovou pípu tím nejlepším hudebním mixem. A i když se na všechna vaše přání nedostalo, protože zase jich bylo víc, než by se mohlo vejít do těch 4 hodin, tak věřím, že příště, tedy opět za týden od 19 hodin, se tady sejdeme a zkusíte to znovu. Do té doby se mějte fajn, užijte si zítřejší pokračování našeho britského víkendu a vůbec užívejte si léto a všechno, co k němu patří. No a já už se těším na to další společné setkání zase tady v našem výčepu u rockové pípy. To dnešní zakončíme stylově. Máme britský víkend, tak tou největší britskou legendou, kapelou Pink Floyd, protože právě o tu si zavolal býťák Lukáš. Pro dnešek to tady bude už opravdu všechno a já se s vámi loučím a přeju vám krásnou dobrou noc.
2: Rádio Beat, dobrý večer, zdravím Lukáš, chtěl bych zahrát na závěr písničku od Pink Floydů.
1: Výběr necháte na mě, nebo si zvolíte
2: sám? Výběr nechám na vás.
1: Dobře, Pink Floyd určitě. Máme navíc, že jo, britský víkend, hrajeme britské legendy a tu největší, tu si necháme pěkně na závěr a touto dneska uzavřeme. Určitě něco vyberu a díky za tenhle tip.
2: Jo, super, taky děkuju.
1: Tak se mějte hezky a
2: díky, taky.
1: Děkujeme, dobrou noc.
2: Ano, dobrou.

0: Radio B. Big B na živo.
1: Jasně, že ti dlužím spoustu hezkých slov,

0: ty slova jako čmeláčci.
1: Jako čmeláčci.
0: Huňatý a milý s kapkou medu.
1: S kapkou medu.
0: Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha.
1: Šeptám do ucha.
0: Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Můj ty smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: klasický rok.
1: Radio Beat. Stříhali dva muže, Lapa a mě, zvonilo poledne.